Přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

Signál Radio. Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: 4 minuty před 6 hodinou na Signál Radio skupina Modern Talking. Za chvíli už první dnešní zprávy a po nich kapela Queen, Irene Cara a nebo skupina Vem. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Radio doprava.
0: K nehodě došlo na Pražském okruhu na 29. kilometru ve směru k dálnici D1. Vytvořila se tady kratší kolona a kolem nehody s opatrností projedete na silnici 224 v Podbořanech na Lounsku. Signál Radio vám přeje šťastnou cestu.
2: Do nového dne vás na Signál Rádiu probouzí Jirka Svoboda.
3: Má pro vás čerstvé aktuality, zajímavosti, počasí, sport nebo soutěže.
2: A nechybí ani svižné hity osmdesátek pro vaše příjemné vstávání.
3: Jirka Svoboda.
2: Jirka Svoboda. Každý všední den od 6 ráno na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Jsme přesně v polovině října. Hezké ráno přeje Lucie Sinková. Poslanci by dnes mohli začít projednávat zvýšení trestů za poškozování životního prostředí. V úvodním kole se budou zabývat také rozšířením trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucené sňatky. Na programu jsou především pravidelné interpelace na členy vlády. Premiér Andrej Babiš z ANO se jich kvůli zasedání Evropské rady v Bruselu nezúčastní. Dodejme, že poslanci ještě projednají mezinárodní smlouvy. O budoucím vedení je po včerejšku jasněji v 7 ze 13 krajských měst. V 6 se dál jedná o koalicích. ANO zatím získalo místo v koalici ve 2 městech. Ústecká koalice, jedno Ústí, chce vládnout sama. Ještě dodejme, že je od včerejška možné podávat stížnosti na výsledky obecních a senátních voleb. Kandidátka na francouzskou prezidentku Marine Le Penová označila českého premiéra Andreje Babiše za významného spojence v EU při prosazování zájmů jednotlivých národů a změně směřování evropské politiky ve prospěch občanů. Le Penová to uvedla na sociální síti X.
0: Co se děje v regionu?
2: V Praze se ode dneška až do neděle koná další ročník Signál festivalu. Ten opět přiláká do ulice Metropole tisíce návštěvníků. Dopravní policie proto očekává zvýšený pohyb chodců především v centru města a v Dejvicích. S ohledem na dopravní komplikace proto magistrát žádá řidiče, aby omezili cesty automobily do zmíněných částí. Návštěvníkům se doporučuje využívat především hromadnou dopravu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kánoistou roku se stal kajakář Jakub Krejčí. Letošní mistr světa i Evropy ve vodním slalomu předčil šampiona v rychlostní kánoistice Martina Fuchsu, který neobhájil loňský triumf. A hokejová Liga mistrů dopadla následovně. Davos Liberec 0-2. Bílí Tygři po úvodních dvou porážkách po čtvrté za sebou zvítězili a postoupili do vyřazovací fáze.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až oblačný, teď po ránu se ale objeví ojedinělé mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší odpolední teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Na Signál Rádio 80 a za mikrofonem Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Je krátce po 6. hodině, krásné ráno vám ze studia Signál Rádia přeje Jirka Svoboda. Doufám, že jste se dobře vyspali. Jestli ještě nemusíte, tak klidně zůstaňte v peřinách a jinak vykročte do nového dne pravou nohou. Jsme tady od toho, abychom vám začátek dnes příjemnili, jak jen to je možné. Kafe si musíte uvařit sami, snídaně nachystat taky, ale my vás mezi tím budeme zásobovat aktualitami a hudbou, kterou všichni milujeme. I dnešní ráno bude plné 80. Tak hezký poslech a příjemný čtvrtek.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem. Dnes máme před sebou čtvrtek 15. října a jestli dobře počítám, tak ode dneška přesně za 70 dní budou Vánoce. Těšíte se? Ale abychom nepředbíhali, dnes nesmíme zapomenout popřát k svátku Terezám. Tohle jméno má u nás asi 84 tisíc nositelek. Narozeniny by dnes měla česká královna Anna Přemyslovna a mezi oslavence patří třeba zpěvák Chris de Burgh, bavič a imitátor Petr Jablonský nebo herečka Linda Rybová. Přejeme jen to nejlepší. Na dnešek připadá taky Den bílé hole, který připomíná svět nevidomých. Je také Světový den mytí rukou jako připomínka, že i tak jednoduchá činnost má velký vliv na šíření nemocí a je také Den hub, z čehož bychom klidně mohli udělat náš český národní svátek. Málo který národ totiž jako my Češi sbírá huby v takovém množství. Přeju všem krásný čtvrtek. Signál rádio.

0: Skvělý hit na probuzení nám na Signál Rádu zaspívalo duo Vem. Dneska se určitě obejdeme bez deštníků, ale ráno je docela studené. Nad Českem je většinou jasno až polojasno. Místy se povolují mlhy a teploty se pohybují nejčastěji mezi 0 a 5 stupni. Mladá Boleslav a Hradec Králové měří aktuálně 3 stupně, Praha a Kolín mají 5 stupňů, Brno a Znojmo začínají den se 6 stupni. Jakmile se rozpustí všechny mlhy, tak nás čeká většinou polojasná obloha s teplotami 12 až 17 stupňů. Na horách dnes bude kolem 9. Tak vám přeju krásný čtvrtek se Signál Rádiem.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Dnešní ráno se na Signál rádiu blíží k 6:30. Za chvíli už nám zaspívají Lucie Bílá s Ilonou Čákovou, ale taky jsem pro vás vybral pár událostí, které dnešek přinese.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Brusel dnes začíná dvoudenní summit Evropské unie, kde se budou lídři členských států zabývat konkurenceschopností EU, vysokými cenami energií nebo ruskými hybridními hrozbami. Ministerstvo financí dnes vydá druhou emisi dluhopisů republiky s výnosem 3,75% ročně. Na německých nádražích platí ode dneška zákaz konzumace alkoholu. Opatření má zvýšit bezpečnost zaměstnanců i cestujících. Dnes vychází z Brusu nová kniha našeho kolegy Davida Černého s názvem Moje tajemství Prahy. Přinese 30 nových příběhů, tajemství a kuriozit, které naše metropole skrývá. Řada z nich úplně poprvé zazněla na vlnách Signál rádia v pořadu Miluju Prahu. V Praze dnes začíná už 14. ročník festivalu digitální a kreativní kultury Signál Festival. Letos nabídne 21 instalací, z toho 8 bude v placené zóně. Kromě centra metropole letos poprvé zamíří také do Davids. V hlavní soutěži na varšavském mezinárodním filmovém festivalu dnes bude mít světovou premiéru nový film režiséra Václava Marhoula Doznání, který natočil na 35mm negativ. Do českých kin se dostane až v lednu. V Brně dnes začíná festival severské kultury Dny severu 2026. A fotbalovou Spartu dnes čeká druhé kolo Evropské ligy. Na domácím hřišti nastupí proti norskému Lillestrømu. Výkop na Letné bude v 18:45.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Minutu po půl sedmé míříme na silnice. Odstavené vozidlo blokuje provoz na D50 dvojce na 23. kilometru na trase Pohořelice Brno. Řeší to tam policie. A velký pozor dejte v Turnově, ulice Sobotecká. Tady je na vozovce vyteklý olej. Na místě už to likvidují hasiči. Signál Rádio vám všem přeje šťastnou cestu.
0: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
0: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80-kovém retro designu. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

Dnes ráno vám dělá společnost Signál Radio, kde za chvíli probereme aktuální počasí, pár témat ze zpravodajských webů a taky vám dám pár tipů na filmy, které dnes v premiéře zamíří na plátna našich kin. Hlavní roli ale dál bude hrát hudba 80. let. Do 7. hodiny mimo jiné Whitney Houston, Pet Shop Boys a nebo skupina ABBA. Tak příjemný čtvrtek. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream,

0: Whitney Houston, ta je zárukou skvělé energie a nádherného hlasu, právě nás probudila do nového dne na Signál rádiu. Dnes je nad Českem většinou jasno nebo polojasno. Místy se nám povalují mlhy a teploty se pohybují nejčastěji mezi 0 a 5 stupni. Mladá Boleslav a Hradec Králové měří aktuálně 3 stupně, Praha a Kolín mají 5 stupňů a Brno se Znojmem začínají den na 6 stupních. Jakmile se rozpustí všechny mlhy, tak nás čeká většinou polojasná obloha s teplotami 12 až 17 stupňů. Na horách dnes bude kolem 9. Takže dneska se obejdeme bez deštníků, ale určitě se neobejdeme bez další hudby, která nás vrací do mládí. Tady jsou na Signál rádiu Pet Shop Boys.
1: Je tu nový den.

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia. Před 7 hodinou zaspívají Talking Heads a nebo skupina ABBA, ale teď už za vámi spěchám s několika zajímavostmi ze zpravodajských webů.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Pekaři v Česku se musí potýkat se stále rostoucími náklady. Jde hlavně o vyšší ceny pohonných hmot, které tvoří velkou část jejich výdajů. Pekaři totiž musí prakticky každý den rozvážet čerstvé pečivo. Rostou také náklady na zaměstnance. Průměrná mzda v pekárenském průmyslu je necelých 37,5 tisíce korun. V naší metropoli se staví nejvíce bytů od roku 2010. Problémem je jejich cena. Metr čtvereční už stojí bezmála 200 tisíc korun. Zájem je proto o menší byty a tomu se přizpůsobují také developeři. Přes 40% nabízených bytů má dispozici 2+KK. O menší byty mají zájem také investoři, kteří je nabízejí k pronájmu. Třetinu Česka může v příštích dnech opět postihnout výjimečné nebo extrémní půdní sucho, tedy dva nejhorší stupně. Už teď většina naší země trpí nedostatkem srážek a ty nepřijdou ani v následujících 2 týdnech. Nejhorší půdní sucho panuje v jižních Čechách a na Moravě. Hladiny vody klesají i v přehradách. Například Slapy jsou na pouhých 58% své kapacity. Basketbalistky USK Praha na úvod Evropské ligy porazily na domácí půdě Borge poměrem 76-55. Další zápas ve skupině B čeká svěřenkyně trenéra Martina Bašty už příští středu proti polskému Lublinu. A v dohrávce 6. kola první ligy porazili fotbalisti Bohemians 1905 Mladou Boleslav 1-0. Pražané jsou tak v tabulce na 9. místě, Středočeši zůstávají na 4. pozici.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám hezký čtvrtek se Signál rádiem a zvu vás na pár filmových premiér. Do kin dnes vstupuje například thriller Hnízdo o dívce, která při úklidu jednoho z bytů objeví mrtvolu. Zdálo se, že muž zemřel na nebezpečnou infekci, ale pravda byla o mnoho děsivější. Z výpravy do pralesa si totiž přivezl jedovatého pavouka, který se rychle množí a mění chodby domu ve smrtící pasti. Naopak trochu romantiky přináší snímek Láska o mladé ženě, která celý život trpí nedostatkem lásky, až se zamiluje do umírajícího pacienta v nemocnici. A na nejmenší čeká v kinech animák Pejsek Fešák o ošklivém Hafanovi, který se ale rozhodne soutěžit na světové výstavě nejlepších psů. Jestli uspěje, zjistíte v kinech. Přeju vám hezké filmové zážitky.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Takhle příjemně plyne čtvrteční ráno na Signál Rádiu, skupina ABBA Angel Eyes a teď 3 minuty před 7 hodinou, že se mnou ve studiu Lucka Sinková, ahoj.
1: Hezké ráno.
0: Já vím, že to neuslyšíš ráda, ale já jsem tady
1: co
0: malinko listoval kalendářem, počítal jsem a jestli jsem počítal správně, tak dneska je to 70 dní do Vánoc.
1: Jo, takhle.
0: Ne.
1: Mně se ulevilo, protože jsem čekala, že řekneš, a já vím, kdy máš ty 50. Tak se mi udělalo zle.
0: Mimochodem to vím taky.
1: No, to je strašné.
0: Ale to říkat nebudu. Tak no, nikoho nechceme strašit, co ve zprávách.
1: No. Ministerstvo dopravy chystá rozsáhlou novelu silničního zákona a týká se to, pozor, například řidičáků, řidičů sanitek a pokut. Rozebereme to všechno.
0: A pak zase ty nejlepší osmdesátky, Madonna, Sabrina nebo Pretenders.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Průmyslová ulice ve směru na Hloubětín, tady je nehoda 2 osobáků, která částečně blokuje provoz. A pozor, dejte na dálnici D4 na 12. kilometru ve směru na Prahu se srazila 2 osobní auta. Řeší to tam policie a v koloně se zdržíte kolem 20 minut. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Vstáváte do 15. říjnového dne. Hezké ráno ze Signál Rádia přeje Lucie Sinková. Ministerstvo dopravy chystá rozsáhlou novelu silničního zákona. Řidičské průkazy by nově platily 15 místo dosavadních 10 let. Řidiči sanitek by museli na psychotesty a těžší obytné vozy by mohly na dálnici jet až 100-kilometrovou rychlostí. Změny mají také usnadnit vymáhání pokut za dopravní přestupky spáchané v zahraničí. Návrh teď míří do dalšího projednávání. Studie Akademie věd České republiky varuje, že navrhovaná změna definice závislé práce by mohla rozšířit švarc systém, tedy práci na živnost, místo běžného zaměstnání. Podle studie by to mělo dopad na celý trh práce, snížilo by to příjmy státu a zvýšilo výdaje na dávky. Změna je součástí zákona o platformové práci. Zásoby sladké vody ve světě za posledních 20 let výrazně klesají. Podle nové analýzy satelitních dat NASA má na úbytku zásadní podíl zemědělství, zejména čerpání podzemní vody na zavlažování. Nejvíce zasažené jsou například Blízký východ, severní Afrika a sever Indie.
0: Co se děje v regionu?
1: V Praze začalo před půl hodinou taktické cvičení policie a potrvá do 11 hodin dopoledne. Jeho cílem je prověřit spolupráci policejních složek, schopnost rychle zneškodnit útočníka a bezpečnostní postupy při ochraně měkkých cílů.
0: Sport.
1: Tomáš Souček se dvěma góly podílel na vítězství fotbalistů West Hamu v druhé anglické lize 6-0 na hřišti Lincolnu. Domácí hráli dlouho v devíti. Bývalý kapitán české reprezentace přišel do hry v 66. minutě a po 13 minutách zvýšil na 5-0. V předposlední minutě pak spečetil výhru dalším gólem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až oblačný, teď po ránu se ale objeví ojedinělé mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší odpolední teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Na Signál Rádio 80 a za mikrofonem Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
2: Se 7 hodinou pokračuje ráno na Signál Rádiu. Je čtvrtek 15. října. Nezapomeňte dnes popřát k svátku Terezám. Narozeniny by měla česká královna Anna Přemyslovna a mezi oslavence patří třeba zpěvák Chris de Burgh, bavič a imitátor Petr Jablonský nebo herečka Linda Rybová. Přejeme jen to nejlepší. A už tady chystám přehled dnešních výročí. Jedno z nich se bude týkat i bowlingu. Více o tom za chvíli. Dobré ráno vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Ladíte Signál Rádio, je 15. října. V roce 1998 to byl den, kdy v Paříži otevřeli první plně automatizovanou linku metra. Už roztáčím kola stroje času, abychom si mohli připomenout i další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2007 předala společnost Airbus první exemplář největšího dopravního letadla na světě Airbus A380 zákazníkovi. V roce 1985 raketoplán Columbia vynesl laboratoř Space Lab na oběžnou dráhu kolem Země. V roce 1875 začaly vlaky jezdit na nádraží Praha-Těšnov. Bylo to nejkrásnější nádraží ve střední Evropě. Zbouráno bylo v 80. letech minulého století. V roce 1846 byl obchod s kořálkou ve Velkém na Moravě prohlášen za svobodné a každému dovolené zaměstnání. A v tento den v roce 1520 nechal anglický král Henry VIII postavit první bowlingovou dráhu.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno. Boys.

Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Podle aktuálních informací meteorologů díky malé oblačnosti klesly ranní teploty na pouhý 1 až 6 stupňů. Nad Českem máme většinou jasnou nebo polojasnou oblohu, místy se nám povalují mlhy, ale dnes už jich není tolik jako v těch minulých dnech. Po chladném ránu pak ale přijde příjemné a na toto období také velmi teplé odpoledne. Čeká nás většinou polojasná obloha s teplotami 12 až 17 stupňů, na horách bude kolem 9. Tak si dnešní slunce užijte a já vám všem dál přeju hezký poslech. Ráno.

0: S Daliborem Jandou míříme na signál rádio k půl osmé. Máme tady čtvrtek 15. října a také dnešek bude plný zajímavých událostí.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: V Bruselu dnes začíná dvoudenní summit Evropské unie, kde se budou lídři členských států zabývat konkurenceschopností EU, vysokými cenami energií nebo ruskými hybridními hrozbami. Ministerstvo financí dnes vydá druhou emisi dluhopisů republiky s výnosem 3,75% ročně. Na německých nádražích platí ode dneška zákaz konzumace alkoholu. Opatření má zvýšit bezpečnost zaměstnanců i cestujících. Dnes vychází z Brusu nová kniha našeho kolegy Davida Černého s názvem Moje tajemství Prahy. Přinese 30 nových příběhů, tajemství a kuriozit, které naše metropole skrývá. Řada z nich úplně poprvé zazněla na vlnách Signál rádia v pořadu Miluju Prahu. V Praze dnes začíná už 14. ročník festivalu digitální a kreativní kultury Signál Festival. Letos nabídne 21 instalací, z toho 8 bude v placené zóně. Kromě centra metropole letos poprvé zamíří také do Davids. V hlavní soutěži na Varšavském mezinárodním filmovém festivalu dnes bude mít světovou premiéru nový film režiséra Václava Marhoula Doznání, který natočil na 35mm negativ. Do českých kin se dostane až v lednu. V Brně dnes začíná festival severské kultury Dny severu 2026. A fotbalovou Spartu dnes čeká druhé kolo Evropské ligy. Na domácím hřišti nastupí proti norskému Lillestrømu. Výkop na Letné bude v 18.45.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Albano a Romina Power, Sempre, Sempre. Máme 2 minuty po půl osmé, dál už New Kids on the Block, zpěvačka Spáňa nebo John Paul Young.
1: Signál rádio, doprava.
0: 2 kamiony se nám srazily na silnici 16 u Velvar na Kladensku, řeší to tam policie, tak čekejte zdržení. Bouralo se taky na silnici 405 u Brtnice na Jihlavsku a na dálnici D4 na 12. kilometru ve směru na Prahu stále počítejte se zhruba 15-minutovým zdržením kvůli nehodě 2 osobních aut. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Jste se Signál rádiem, tento týden se vám vyplatí poslouchat naše ranní vysílání, protože v naší kvízové hře Ano nebo ne můžete získat za jedno správné slovo dva dárky. Máme pro vás roční předplatné na streamovací službu Prima Plus, kde můžete sledovat stovky filmů a seriálů a některé zápasy z hokejové NHL. K tomu vám přidáme i naše rádiové tričko v 80kovém retro designu. Hrajeme vždy ve všední den ráno před 8:30 na telefonu 910 260 910. Tak si to nenechte ujít a detaily o soutěži i službě Prima Plus najdete na našem webu Signál Radio.cz.
1: Ráno na Signál Rádio.

New Kids on the Block ve čtvrtek ráno na Signál Rádio. Dnes mají svátek Terezie a tak pranostiky říkají, svatá Terezie zasazuje zimní okna, nebo po svaté Tereze mráz po střechách leze. Mám tak trochu pocit, že si svatá Tereza dá ještě na čas, protože ráno je sice chladné a teploty se pohybují mezi 1 a 6 stupni, ale rozhodně nemůžeme čekat, že už by se na oknech objevovaly nějaké ty malůvky od mrazu a ještě asi nějakou dobu se bez nich určitě obejdeme. Obloha je většinou polojasná až skoro jasná, vyskytuje se nám pár mlh, ale ty se rychle rozpustí. A pak už nás většinou čeká polojasná obloha s teplotami 12 až 17 stupňů. Na horách dnes bude kolem 9. No a příjemné teplé počasí bude pokračovat také zítra. Člověk by si skoro myslel, že je v Itálii, a tak tady pro vás mám italskou zpěvačku Spáňu.

0: Italská Spáňa v ranní vysílání Signál Rádia. V příštích minutách Amy Grant nebo John Paul Young, ale ještě si bere slovo kolega Luděk Savana Urbánek, který nás dnes vezme pod zem do jeskyní na zajímavý hudební zážitek.
1: Hezký dobrý den. Výjimečnou příležitost mají obdivovatelé historie ve Znojmě. Jeden z největších pokladů města se po 30 letech vrací před zraky veřejnosti. Kniha městských práv z let 1523 až 1525, více než 500 let starý monumentální kodex, bude vystavena v Domě umění od 13. do 24. října. Pak zase na dlouhou dobu zmizí v bezpečí archivu. Váží desítky kilogramů a patří k nejcennějším písemným památkám Znojma. Vzácná kniha městských práv bude k vidění v Domě umění na Masarykově náměstí. Na krátký čas se tak stane součástí muzejní výstavy Tváře města Znojma, která se koná k výročí 800 let povýšení Znojma na Královské město. Autorem kodexu byl známý městský notář Štěpán Zvíškova. Písařskou práci a bohatou malířskou výzdobu vytvořil Wolfgang Frélich z Olomouce. Roku 1523 knihu spolu s městskými privilegií potvrdil český král Ludvík Jagellonský, čímž se její právní ustanovení stala skutečným znojemským právem. Luděk Savana Urbánek, Znojmo.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Jste naladění na vlnách Signál Rádia a teď krátce před 8 hodinou přináším jednu dobrou zprávu z pražské zoologické zahrady.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
2: Na Signál Rádiu.
0: Slyšeli jste někdy o strašilkách? To je hmyz, který může měřit až 15 cm, ale jeden druh je tak ohrožený, že už se dokonce myslelo, že je vyhynulý. Naštěstí ne tak úplně, k záchraně strašilek humří teď pomůže i pražská zoologická zahrada. Ze zoo v San Diegu totiž dorazila vajíčka, ze kterých by se měly vylíhnout samičky i samečci, což by mělo zajistit to, že se budou dál rozmnožovat. Tyhle strašilky totiž žily na jednom z ostrovů v Jižním Pacifiku a před více než 100 lety je téměř vyhubili potkani, kteří se tam dostali z lodi. Naštěstí několik jedinců přežilo na odlehlé skále a teď se díky světovému záchrannému chovu daří tento druh hmyzu vracet zpátky do jeho domoviny. A právě Zoo Praha se na tomto záchranném programu také podílí. Jestli všechno půjde dobře, měla by se první mláďata strašilek vylíhnout už na přelomu roku. Tak držíme palce.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. We'll be right back.

0: takhle hezky, příjemně plyne ranní vysílání Signál Rádia. Blížíme se k 8 hodině, do studia dorazila Lucka, vítám tě tady.
1: Jseš dobrý DJ, říkuju, hezké ráno.
0: Snažím se po ránu, snažím se přeci jenom, co to jde, snažím se probudit naše posluchače. Mimochodem, měli by všichni vyrazit na houby, dneska je totiž den hub.
1: Jo, já jsem
0: den
1: to četla.
0: Hub. Ty jsi to četla někde, jo? No a podle těch dostupných informací máme ten vrchol houbařské sezony už za sebou. Ještě stále pořád je jako co najít, ale protože už dlouho nepršelo a vypadá to, že dlouho moc nezaprší, tak si myslím, že ta houbařská sezona se už velmi rychle krátí. Dost možná, že už nazbíráte ty houby rovnou sušené.
1: To
0: ušetří taky nějakou práci.
1: Ale je fakt, že stále kdykoliv vyrazíme někam autem, i v týdnu, zrovna včera jsem koukala, stále u lesů osobní auta. Určitě nešli na horny, jo, předpokládám, že šli právě na houby.
0: Je to prostě náš národní sport, no. Já bych normálně snad takhle na podzim zavedl jeden den státního svátku, něco máme jako ke vzniku republiky, tak jeden den jako státní svátek houbařů. Přesně.
1: A proč ne? Je, a to já jsem mal zapomněla. Jo. Já jsem včera dostala od maminky houby smažené.
0: No, vidíš.
1: A jako smaženici, ale i jako řízečky. Ježiš,
0: tak
1: to
0: evidentně
1: je
0: byly všechny jedlé, tak to
1: jo,
0: je
1: jo, já jsem se trošku bála. Jestli už mě maminka nemá dost, ne, ale je to dobrý, je, zatím žiju.
0: Tak jo, pojďme k něčemu serióznějšímu.
1: Tak babí léto v Česku ještě nekončí, o tom více za okamžik, a Muchová do čtvrtfinále ve Wuhanu nepostoupila.
0: A po zprávách Alphaville, Suzy Quattro nebo Starship, prostě ty nejlepší osmdesátky.
2: Signál Rádio, doprava.
0: V Kolíně blokuje nehoda provoz na křižovatce silnice 125 Žižkova a Jaselská. Čeká se tady na odtah vozidla. Osobní auto skončilo ve svodidlech na dálnici D4 na 44. kilometru ve směru na Strakonice. A v Praze pozor na nehodu dvou osobáků na křižovatce ulice Tupolevova a Veselská. Signál Rádio přeje šťastnou cestu. Signál.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké říjnové ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Poslanci by dnes mohli projednat zvýšení trestů za ekologické trestné činy nově až na 10 let vězení. Zabývat se budou také rozšířením trestného činu obchodování s lidmi a mezinárodními smlouvami. Čekají je též interpelace na členy vlády, kterých se premiér Andrej Babiš kvůli zasedání Evropské rady v Bruselu nezúčastní. Babí léto v Česku ještě nekončí. Teploty se mohou místy dostat až ke 20 stupňům. Postupně se ale ochladí a přibude deště. Podle meteorologů tak teplé a slunečné počasí brzy vystřídá typický podzim. V Bruselu začíná dvoudenní summit Evropské unie. Prezidenti a premiéři členských zemí budou jednat mimo jiné o konkurenceschopnosti EU, vysokých cenách energií, příštím dlouhodobém unijním rozpočtu, situaci na Ukrajině, ruských hybridních hrozbách či migraci. Nepál a Světová banka uzavřely dohodu o posouzení možnosti vydání tzv. Katastrofických dluhopisů. Ty by himalajské zemi umožnily rychle získat finanční prostředky v případě silného zemětřesení.
0: Co se děje v regionu?
2: Příští týden plánuje lídr pražského hnutí STAN Petr Hlaváček představit podobu dojednávané pražské koalice. Následovat budou podrobnější jednání s vybranými partnery. Zopakujme, že komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu, které má 65 členů. Druhé skončilo Spolu rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů, čtvrté ANO 11. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Karolína Muchová do čtvrtfinále turnaje ve Wuhanu nepostoupila. Česká jednička podlehla ve třetím kole Ruse Dianě Schneiderové 2x5-7 a 3-6. Porážka komplikuje Muchové boj o premiérovou účast na turnaji mistryň. Schneiderová ocenila dlouhé výměny a uvedla, že vítězství nad českou tenistkou pro ní hodně znamená.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až oblačný, teď po ránu se ale objeví ojedinělé mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší odpolední teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Na Signál Rádio 80 a za mikrofonem Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
3: Ranní vysílání Signál Rádia překročilo 8 hodinu. Určitě s námi zůstaňte dál. Za chvíli vás totiž vezmu do divočiny, ale možná do trochu jiné, než byste si možná mysleli. A jestli si chcete otestovat své znalosti v naší kvízové hře ano nebo ne, tak si připravte telefony s číslem 910 260 910. Před 8:30 budeme soutěžit o roční předplatné na Prima Plus a naše rádiové tričko. Už teď vám držím palce, jsem Jirka Svoboda a přeju dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia a zeptám se, co se vám vybaví, když se řekne divočina. Někomu možná nespoutaná příroda, divoká zvířata, někomu možná místo daleko od civilizace. Jenomže filmařka Evženie Brabcová takhle nazvala svůj celovečerní režijní debut a divočinou nazvala dysfunkční rodinu.
1: Název divočina byl známý od začátku v tom smyslu, že jsem věděla, že to slovo obnáší spoustu významů, které v tom filmu chci mít. To znamená, jak tady vztah k přírodě, tak i mezilidské vztahy, které někdy můžou být opravdu divočina. Mě bavila ta hravost toho slova, že to má více vrstev a že to slovo běžně používáme prostě v každodenních konverzacích, že něco bylo divočina, že to je divoký a že to není jenom o té přírodě, ale pro mě vlastně vždycky ten film Divočina byl o vztazích mezi lidmi, o těch vztazích v rodině.
0: Ve snímku Divočina o hledání rovnováhy ve vlastním životě hrají hlavní roli Klára Isová a Jan Vlasák a do našich kin vstupuje právě dnes.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signa Rádia. Máme sice poměrně chladné ráno, ale podle dostupných informací nikde nemrzne. Například v roce 1784 bylo ale v tento den v pražském Klementínu i přes den minus 1,5 stupně. Naopak v roce 2000 tam naměřili téměř 24 stupňů. Terezianské babí léto se vyznačuje slunečnými a teplými dny a tak se dnes můžeme těšit většinou na polojasnou oblohu s teplotami 12 až 17 stupňů. Na horách dnes naměří kolem 9. No a ještě o pár stupňů více bude zítra. Tak si tyhle slunečné a relativně teplé dny užijte, protože v závěru týdne se nám počasí zkazí.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Dobré ráno, jste se Signál rádiem, začněte pomalu chystat telefony s číslem 910 260 910. Za chvíli už budeme soutěžit o předplatné na Prima Plus a naše rádiové tričko, ale ještě než nám zaspívá kapela Lucie, tak vám prozradím, co zajímavého jsem dnes našel na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Pekaři v Česku se musí potýkat se stále rostoucími náklady. Jde hlavně o vyšší ceny pohonných hmot, které tvoří velkou část jejich výdajů. Pekaři totiž musí prakticky každý den rozvážet čerstvé pečivo. Rostou také náklady na zaměstnance. Průměrná mzda v pekárenském průmyslu je necelých 37,5 tisíce korun. V naší metropoli se staví nejvíce bytů od roku 2010. Problémem je jejich cena. Metr čtvereční už stojí bezmála 200 tisíc korun. Zájem je proto o menší byty a tomu se přizpůsobují také developeři. Přes 40% nabízených bytů má dispozici 2+KK. O menší byty mají zájem také investoři, kteří je nabízejí k pronájmu. Třetinu Česka může v příštích dnech opět postihnout výjimečné nebo extrémní půdní sucho, tedy dva nejhorší stupně. Už teď většina naší země trpí nedostatkem srážek a ty nepřijdou ani v následujících dvou týdnech. Nejhorší půdní sucho panuje v jižních Čechách a na Moravě. Hladiny vody klesají i v přehradách. Například Slapy jsou na pouhých 58% své kapacity. Basketbalistky USK Praha na úvod Evropské ligy porazily na domácí půdě Borge poměrem 76-55. Další zápas ve skupině B čeká svěřenkyně trenéra Martina Bašty už příští středu proti polskému Lublinu. A v dohrávce 6. kola první ligy porazili fotbalisti Bohemians 1905 Mladou Boleslav 1-0. Pražané jsou tak v tabulce na 9. místě, Středočeši zůstávají na 4. pozici.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Na vlnách Signál Rádia to roztáčela kapela Lucie a vy vytáčejte telefonní číslo 910 260 910 do našeho studia, budeme totiž soutěžit.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: Pro milovníky filmu a seriálu, ale také sportovních akcí tady mám předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, a to navíc na celý rok, a přidám k tomu i naše stušivé rádiové tričko. Někdo se nám dovolal, tady je Jirka, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Kdo pak je na telefonu?
2: Renata.
0: Renato, já vás zdravím, jak jste se vyspala dneska?
2: Výborně.
0: Kde nás posloucháte?
2: Ve Vesci.
0: Ve Vesci, tak tam vás zdravím. Jaké máte počasí za okny?
2: Nic moc dneska.
0: To byl výslech, že jo?
2: Ano.
0: Ale teď už pojďme, Renato, soutěžit. Mám tady otázku, vy odpovídáte slovem ano nebo ne, když to bude správně, výhra bude vaše. Dobře, poslouchejte. Ptám se, je fenomén déjà vu stav, kdy se nám stále dokola zdá ten samý sen, ano nebo ne?
2: Ne.
0: Odpověděla jste správně, protože déjà vu je stav, kdy máme pocit, že jsme danou situaci už někdy v minulosti prožili. Tak budete se dívat na filmy, seriály, třeba i na sport, na NHL, na Prima Plus. A myslím,
2: na Zrádce.
0: Že... A na Zrádce, jasně. To, je, to jste velká faninka Zrádců.
2: Ano.
0: No tak výborně. Fandíte někomu konkrétnímu?
2: Ne.
0: Ne. Tak jo, tak ke sledování vám ještě přidáme i naše slušivé rádiové tričko. Já si myslím, že v něm zazáříte, kamkoliv v něm vyrazíte. Tak gratuluju, moc si to užijte a ještě nezavěšujte, naslyšenou.
2: Děkuju.
0: Takové roční předplatné na Prima Plus vám ušetří skoro 2,5 tisíce korun. No a jak už jsem říkal, naše tričko rádiové v 80-kovém retro designu, to sluší prostě úplně každému. Zase o tyhle dva dárky budeme hrát zítra touto dobou, tak si to nenechte ujít a doporučím vám kouknout na detaily na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádio.

0: Skupina Starship, We Build This City na Signál Rádio 2:30, za chvíli už Erasure, Annie Lennox a nebo Depešáci.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Příjezd do Prahy po dálnici D11 komplikuje nehoda osobního auta a motocyklu, tvoří se tady kolona. Nehoda se zraněním se stala na silnici 222 u Karlových Varů, na místě jsou záchranáři. A v Praze počítejte s tím, že na Pražském okruhu na 60. kilometru na trase Satelice Bychovice stojí v levém pruhu kamiony a překáží provozu. Tady je zdržení kolem 15 minut. Signál Rádio vám všem přeje šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Posloucháte Signál Radio. Turistická sezona už je téměř na svém konci, proto už se dá hodnotit, jak dopadla. Velkou radost z ní mají hlavně ve Zlínském kraji. Statistiky ukazují, že turisté utrácejí ve Zlínském kraji nejvíce v celém Česku. Domácí návštěvníci tady v průměru nechají 2,5 tisíce za den, což je skutečně nejvyšší částka na osobu a den ze všech krajů republiky. Do Zlínského kraje nás lákají především lázně Luhačovice, wellness procedury, dobrá gastronomie, ale také řada památek nebo možnosti aktivního odpočinku. Cestování se tak pro nás stává komplexním zážitkem, kde se spojuje kvalitní ubytování, jídlo a především zážitky. A to jsou položky, za které jsme ochotní si připlatit.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Teploty jsou zatím poměrně nízké, pouze do 6 stupňů, ale bude se nám oteplovat. Přes den nás totiž čeká většinou polojasná obloha s teplotami 12 až 17 stupňů. Zítřek, tedy pátek, bude nejteplejším dnem celého týdne. Většinou nás čeká polojasná nebo skoro jasná obloha. K ránu se mohou vyskytnout mlhy, které se ale rychle rozpustí a večer pak začne od západu přicházet oblačnost. Zítra naměříme 14 až 19 stupňů. O víkendu potom přijde změna. Sobota už bude zatažená s přeháňkami a teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů a v neděli se k tomu navíc ochladí. Při zatažené obloze a občasných srážkách se dostaneme pouze na 9 až 14 stupňů, takže po teplém pracovním týdnu přijde chladnější víkend. Věřím, že vás teď ale potěší depešáci. Signál rád.

0: Do nového dne nás na vlnách Signál Rádia nastartovali taky Depešáci, za chvíli už Mike Oldfield a Maggie Reilly nebo skupina Bee Gees, ale ještě míříme do naší metropole. V Praze dnes startuje 20. ročník festivalu německy mluvených filmů Das Film Fest a s pozvánkou je tady kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, 20. Das Film Fest opět nabídne hrané, dokumentární a také animované snímky z Německa, Rakouska a ze Švýcarska. Letos jich budou rovné 30. Od legendy o pražském Golemovi nás festival přes východní Berlín pod dohledem bezpečnostní služby Stasi zavede až k naléhavým příběhům současnosti. Program nabídne oceňované novinky, pozoruhodné debuty doplní nekonvenční komedie, strhující trailery i velké návraty na filmové plátno. Hned několik snímků bude uvedeno v české distribuční premiéře nebo předpremiéře. A pozor, důvodem, proč navštívit další ročník Das Film Festu, je skutečnost, že většina filmů se do běžné české kinodistribuce vůbec nedostane. Das Film Fest hostí pražská kina Lucerna a Světozor do 20. října. Pak se německy mluvící bijáky stěhují do Brna, do Olomouce a také do Ústí nad Labem. Hezký filmový zážitek přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál Rádiu.

Přeju vám hezký čtvrtek se Signál rádiem a zvu vás na pár filmových premiér. Do kin dnes vstupuje například thriller Hnízdo o dívce, která při úklidu jednoho z bytů objeví mrtvolu. Zdálo se, že muž zemřel na nebezpečnou infekci, ale pravda byla o mnoho děsivější. Z výpravy do pralesa si totiž přivezl jedovatého pavouka, který se rychle množí a mění chodby domu ve smrtící pasti. Naopak trochu romantiky přináší snímek Láska o mladé ženě, která celý život trpí nedostatkem lásky, až se zamiluje do umírajícího pacienta v nemocnici. A na nejmenší čeká v kinech animák Pejsek Fešák o ošklivém Hafanovi, který se ale rozhodne soutěžit na světové výstavě nejlepších psů. Jestli uspěje, zjistíte v kinech. Přeju vám hezké filmové zážitky. Je tu

0: Skvělé spojení Mike Oldfield a Maggie Rayleigh to France v závěru čtvrtečního rána na Signal Rádiu. A teď před 9. hodinou už je se mnou opět ve studiu Lucka Sinková, vítám tě.
1: Hezký den.
0: Máš radost, že si užíváš pořád to příjemně teplé, řekl bych podzimní počasí, říká se tomu tereziánské léto momentálně.
1: No, tereziánské, dneska máme Terezu v kalendáři.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No takhle, ráno se člověk musí navlíc a odpoledne to svlíká, takže...
0: Je to tak.
1: No. Ale je to příjemný, máš pravdu.
0: Zatím to ale vypadá, že Česku se bude vyhýbat nějaký významnější déšť. Mm-hmm. Máme tady přece jenom problém s tím, že řeky jsou vyschlé, přehrady nám vysychají, prostě nedostatek vláhy. Naopak výrazné srážky, třeba přes 100 litrů na metr čtvereční, očekávají v nejbližších dnech v Katalánsku, na jihu Francie nebo na Sardinii. A podle některých modelů by lokálně tam mohlo v některých místech napadnout až 300 litrů na metr čtvereční.
1: Tak tam běžím s balíkem.
0: To bychom potřebovali my.
1: No. No to jo. A tak neboj, dočkáme se třeba.
0: Snad ano. Co máš ty ve zprávách?
1: Tak posilování protivzdušné obrany je jednou z priorit české armády, alespoň to říká náčelník generálního štábu, a vy ho uslyšíte za chvilku ve zprávách. A papež se po operaci nádoru plic zotavuje.
0: A po těch zprávách opět 80. Bruce Springsteen, Paul Simon a nebo Samantha Fox.
2: Signál Rádio doprava.
0: Na dálnici D7 vás drží nehoda na 3. kilometru ve směru na Prahu. Tady se srazilo osobní auto s motorkou a tvoří se kolona. A kvůli nehodě se aktuálně jezdí na silnici 16 u Ješína na Velvarsku u Kladna pouze kyvadlově, protože se tady srazily dva kamiony. Tak jezděte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
2: Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve čtvrtek 15. října příjemné dopoledne přeje Lucie Sinková. Posilování protivzdušné obrany patří mezi jednu z hlavních priorit české armády, která pracuje také na pořízení dalších systémů Spider. V současné době je nejpravděpodobnější hrozbou možnost napadení České republiky vzdušnými prostředky, což představuje podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče zásadní bezpečnostní riziko pro území republiky. Alespoň to řekl dnes v rozhovoru.
2: Když budete mít nakoupený systém protivzdušné obrany státu a nebudete k tomu mít systém velení a řízení, který bude schopen řídit tu protivzdušnou obranu prakticky online, tak ty systémy protivzdušné obrany na zemi jsou vám k ničemu.
1: Kriminalita v Česku dlouhodobě neroste tak, jak si lidé často myslí. Přesto většina obyvatel považuje současné tresty za příliš mírné a přála by si přísnější postihy. Výzkum ale ukazuje, že lidé zároveň pochybují, zda tvrdší tresty skutečně zabrání pachatelům v další trestné činnosti. Papež Lev XIV. Se po operaci zhoubného nádoru plic zotavuje podle očekávání. 71letý papež už normálně jí, chodí po pokoji a podstoupil dechovou rehabilitaci. Lékaři mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Na hodnocení dalšího vývoje nemoci je zatím brzy.
0: Co se děje v regionu?
3: Hlavní město zahájí v pátek 23. října rozsáhlou výměnu povrchu vozovky na komunikaci Cínovecká v jízdním pásu ve směru do centra. Práce v úseku od Mratínského potoka po Rochlickou ulici v délce 4,5 kilometru potrvají do 10. prosince. Dopravní omezení jsou koordinována s právě probíhající třetí etapou rekonstrukce ramp z Kbelské ulice. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Basketbalistky USK Praha porazily v úvodním zápase Evropské ligy doma Bůrš jednoznačně 76-55. Další zápas ve skupině D čeká svěřenkyně trenéra Martina Bašty příští středu na palubovce polského Lublinu. Bašta po utkání řekl:
4: velký respekt soupeři, protože jsme věděli, co umí, a o to jsme šťastnější, že to dopadlo takovýmhle rozdílem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až oblačný a během odpoledne naměříme 12 až 17 stupňů Celsia. Na Signál Rádio 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
5: Je krátce po 9. hodině, dnešní vysílání Signál Rádia pokračuje svojí dopolední částí, ve které nás za chvíli čeká další vyprávění Davida Černého, který nám ve svém pořadu Miluju Prahu představí svoji zbrusunovou knihu nazvanou Moje tajemství Prahy a jsou v ní mimo jiné příběhy, které poprvé zazněly na vlnách Signál Rádia. Mimochodem, kniha vychází právě dnes. Zajímavé vyprávění už za chvíli, teď je čas na hudbu a ze studia vám hezký poslech přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hezké dopoledne, na vlny Signál rádia přichází kolega David Černý, který nám ve svém pořadu dnes představí svoji zbrusunovou knihu a je opravdu krásná.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den, dnes vám povím o své nové knize, která vlastně vznikla i zásluhou Signál rádia. Mnohé příběhy, které na těchto vlnách vyprávím, se v ní ocitly. Jmenuje se Moje tajemství Prahy, což naznačuje, že je možná i trochu osobnější než knihy předchozí. Ale samozřejmě tajemstvími se jen hemží. Přečtete si, jak jsem na břehu Vltavy v Praze uviděl ledňáčka jen chvíli poté, co jsem navštívil hrobku našich králů ve svatovícké katedrále. Na tom by možná nic nebylo, kdyby na sarkofágu Václava IV. Nebyl právě tento krásný ptáček, který byl osobním znakem krále. Nahlédneme do krypty pod bazilikou svatého Jiří, kde je zřejmě jedna z vůbec nejzáhadnějších soch Prahy. Není to pěkná podívaná, protože socha zobrazuje tělo Brigity v pokročilém stádiu rozkladu. Lezou z ní hadi, žáby a mnohá další havěť. Povídám legendu, jak tato opravdu nezvyklá socha vznikla. Zavítáme taky do Běchovic, na starou poštu, kde byla první přepřehací poštovní stanice, kde se měnily koně, které uháněly z dopisy z Prahy do Vídně. Zavedu vás do několika kostelů, kde ve skleněných rakvích odpočívají kostlivci navlečení v těch nejpřipichovějších šatech. Povím vám i příběh o krásné dámě ve Stonii, je pohřbena na Malé Straně u Augustiniánů. Byla vůbec první ženou, které v českých zemích vyšly tiskem verše, třeba tyto, které napsala svému manželovi Janu Leovi z Eisenachu. Nežádám si bohatství, nízkostné paláce a síně, jen když si mým manželem a mír s námi kráčí. Ty sám si mou ozdobou i útěchou v této divé tůni. Bez tebe by pro mě život nebyl čitý, stačil. Prozradím vám i místa, kde zřejmě dodnes můžete potkat bezhlavé muže, jednoho rytíře, jednoho vojáka a kněze, který se zapomněl u karet, když měl dát poslední pomazání. Ten rytíř se prý dodnes divoce prohání u bývalé templářské komendy v Liliové ulici na divokém koni. V noci je slyšet klapot kopyt po pražských kočičích hlavách. A nakonec vás zavedu do nejvykřičenější pražské krčmy batalionu, kde se nalévala polévka nevalné chuti do důlků vydlabaných přímo do stolů a kde se scházeli podvodníci, pasáci, lehké děvky, kapsáři a podobná čelátka. Nad výčepem stál nápis Dneska za peníze, zítra za darmo, kterým se dávalo jasně najevo, že na sekeru se v batalionu nenalévá. Celkově v knize najdete 30 nových pražských tajemství. Budu rád, když si mou knihu Moje tajemství Prahy koupíte u mě na e-shopu Miluju Prahu. Rád vám do knížky napíšu věnování. Pro Signál rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.

0: Posloucháte čtvrteční vysílání Signál rádia a mám takový malý dotaz. Chtěli byste se na chvíli přenést do času starých Keltů? O víkendu budete mít šanci na středočeském zámku Nižbor, kde se budou konat oslavy Samhainu, což je jeden z nejvýznamnějších keltských svátků, který byl původně oslavou konce sklizně a začátkem nového keltského roku. No a z tohoto svátku pak vzešly naše dušičky anebo Halloween. Více o programu těchto oslav a další tipy na nadcházející víkend najdete na našem webu signalradio.cz a nebo také v naší mobilní aplikaci.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano, nebo ne.
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80-kovém retro designu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.

0: Kim Wilde a Kambodža, takhle skvěle zní dopoledne na Signál Rádiu. A pokračovat bude v rytmu skupiny ABBA nebo Petra Kotvalda. Ale nejdříve přidá kolega Luboš Dvořák pár zajímavých postřehů ze svých cest naším modrým rádiovým autem po dálnicích a silnicích.
1: Včera jsem zažil dálnici D11 na vlastní volant. Z každodenně ucpaného pražského okruhu kamiony v obou směrech byl nájezd směrem na Hradec Králové balzám na nervy. Výstavba nového mostu u Jiren nijak dopravu neomezuje. Horší je to až před Sadskou u Nymburka. Situace je aktuálně komplikovaná. Mezi Prahou a Poděbrady je 5 exitů, z nich 4 jsou buď zavřené, nebo průjezdné jen omezeně. Navíc na několika místech u dálnice na souběžné silnici bez poplatku dělají opravy krajští silničáři. Situace se má zlepšit kolem 20. října. I když se stát snaží s krajem stavby koordinovat, občas se to nepovede. Úsek, který se teď opravuje mezi 25. a 40. kilometrem z Poděbrad na Sadskou, byl v tak špatném stavu, že se stavbaři do něj potřebovali pustit ještě před zimou. Je pravda, že kolem poledne jsem kritický úsek projel v pohodě, ale v dopravních špičkách je to prý o nervy. Klidnou jízdu přeje Luboš Dvořák.

0: Petr Kotwald na Signál Rádiu, 4 minuty před 10 hodinou. Za malou chvíli další zprávy a po nich zpěvačka Alíče, Sandra nebo Phil Collins. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Brno, ulice Okružní, tady počítejte se zdržením kvůli nehodě kamionu a osobního auta. Nehoda se stala taky na dálnici D8 na 68. kilometru u Trmic ve směru na Prahu a policie vyšetřuje nehodu na silnici číslo 66 u Milína na Příbramsku. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Jsou tu další zprávy s Lucií Sinkovou. Pěkné dopoledne. Sněmovna včera opět schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Dolní komora přehlasovala koaliční většinu ANO, SPD a motoristů. Veto prezidenta Petra Pavla, který se stejně jako opozice obává zejména politizace státní správy. Předloha nahradí od listopadu nynější zákon o státní službě. Pirátská poslankyně Kateřina Stojanová k tomu ve sněmovně řekla.
2: Česká republika si bezesporu zaslouží moderní a pružnou státní správu, ale především si zaslouží takovou, která má sloužit občanům a občankám.
1: Zásilky z čínských e-shopů, jako jsou Temu nebo Shein, od listopadu znovu zdraží. Evropská unie zavede manipulační poplatek 2 eura, tedy zhruba 50 korun za každou položku zboží v zásilce ze zemí mimo EU. Od července se navíc u zásilek do 150 eur platí clo 3 eura za položku. V pákistánském Pešávaru zahynulo nejméně 18 žáků a jeden učitel poté, co se včera zřítila střecha v jedné ze škol. Dalších 40 je zraněno. Někteří jsou pravděpodobně v kritickém stavu. Zatím není jasné, kolik dětí je zasypáno pod sutinami, jak uvádí BBC.
0: Co se děje v regionu?
3: Výsledky voleb na Kladně skončí u soudu. Uskupení Kladeňáci si stěžuje na to, že zatímco ve všech okrscích získalo dvojciferný výsledek, tak v jednom pouze necelá 3%. Podle lídrině uskupení Anny Gamanové se jedná nepochybně o chybu. Na skládání kladenské koalice to vliv mít nebude. Jde prý o symboliku a hlavně také o připomenutí, že je nutné ctít pravidla. Honza Navrátil, Kladno.
0: Sport.
1: Fotbalisté Bohemians 1905 v dohrávaném utkání 6. kola první ligy porazili Mladou Boleslav 1-0. Jedinou branku vstřelil v prvním poločase z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli na 9. místo kompletní tabulky, 2 body za 4. Středočechy, kteří nevyužili možnost dotáhnout se na 2. Liberec. Trenér Mladé Boleslavy Aleš Majer po utkání řekl.
4: Myslím si, že ten zápas byl spíš remízový, ale tu jednu chybu naši domácí potrestali a nevstřelili jsme podruhé za svou branku, takže nemůžeme mít body.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až oblačný a během odpoledne naměříme 12 až 17 stupňů Celsia. Na Signál Rádio 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
5: Už bylo 10 hodin, vám dál dělá společnost Signál Rádio a společně trávíme čtvrtek 15. října. V roce 1988 to byl velmi úspěšný den pro skupinu UB40. Jejich předělávka hitu Neila Diamonda Red Red Wine se dostala na první místo amerického žebříčku. Zajímavé na tom ovšem je, že k tomu došlo až 4 roky po jeho vydání. No a za chvíli přidáme i další zajímavé momenty z hudební historie. Tak dál držte signál, jsem Jirka Svoboda a přeju vám hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na rádiu vám dělá společnost také ve čtvrtek dopoledne. Teď už je se mnou tady kolega Lukáš Bláha, který nás provede hudební historií 15. říjnového dne.
1: Signály hudební minulosti.
2: Rozjíždíme je 15. den měsíce října v roce 1995. To byly Paul McCartney a jeho choť Linda hvězdnými hosty Simpsonových, kde pomáhají Líze stát se vegetariánkou. Zároveň divákům prozradili, že když si pustí nahrávku Maybe I'm Amazed pospátku, uslyší recept na čočkovou polévku. Legendární Brouk si účinkování v seriálu podmínil tím, že Lízino rozhodnutí vynechat z jídelníčku maso bude trvalou změnou postavy, s čímž producenti souhlasili.

Krásným dnem byl pro skupinu U2 ten 15. říjnový roku 2000. Díky chytlavé písni Beautiful Days alba All That You Can't Leave Behind se povedlo irské čtveřici po čtvrté dobít zlato britského singlového žebříčku.

A ve Spojeném království zůstaneme i na závěr. Po dlouhých 16 letech se před 5 roky vrátil Elton John na samý vrchol domovské ostrovní hitparády. Povedlo se mu to zásluhou skladby Cold Heart, do níž vokály přispěla jeho krajenka s albánskými kořeny, jedna z nejpopulárnějších zpěvaček současnosti, Dua Lipa. S měsíci mistrových starších pecek pak dalo dohromady australské remixerské duo Pnau.

0: Jste se Signál rádiem, tento týden se vám vyplatí poslouchat naše ranní vysílání, protože v naší kvízové hře Ano nebo ne můžete získat za jedno správné slovo dva dárky. Máme pro vás roční předplatné na streamovací službu Prima Plus, kde můžete sledovat stovky filmů a seriálů a některé zápasy z hokejové NHL. K tomu vám přidáme i naše rádiové tričko v 80kovém retro designu. Hrajeme vždy ve všední den ráno před 8:30 na telefonu 910 260 910. Tak si to nenechte ujít a detaily o soutěži i službě Prima Plus najdete na našem webu Signál Radio.cz.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Radio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Vzpomínka filmu Rocky, kapela Survivor, Eye of the Tiger, 10 hodin 40 minut a jeden velký tiger už je tady se mnou ve studiu. Lukáš Frelich, vítám tě tady, Luky.
1: Krásné dopoledne.
0: Pojďme se ale věnovat ne tigrům, ale vlastně takové, řekl bych, podzimní zábavě, kterou jsem od dětství vždycky měl velmi rád, a to je pouštění draků.
1: Ano, ano.
0: Vždycky, když byl podzim, foukalo to, bylo příjemné počasí, vyráželi jsme na louky, kde to foukalo a ty draci hezky lítali. Přiznám se, že já jsem teda jako nikdy neuměl draka vyrobit, i když jsem se o to několikrát pokusil, ale nikdy to nelítalo. Takže jsem vždycky skončil u toho kupovaného. Tak jak jsi na tom ty?
1: V tomhle to mám přesně opačně. My jsme vždycky draka stavěli, pak jsme se zúčastňovali soutěže drakiády podzimní a podobně. Takže já mám rád právě jako stavění toho draka hezky pěkně postarů. Ale je pravda, že jakoby ten trend těch kupovaných draků, protože samozřejmě nezabere to žádný čas, je čím dál tím jako lepší nebo jako jsou v oblibě. Nicméně já vždycky, když jsem si koupil kupovanýho draka, tak mi nelítal.
0: Aha, no vidíš.
1: Takže já mám k tomu zkušenosti trošku jako skepsy. Úplně opačné.
0: Prostě. Nehledě na to, dneska vlastně už je výběr draků úplně nepřeberné množství a já vlastně žasnu nad tím, co všechno se dokáže vznést do vzduchu a udržet se to tam.
1: Ano, dá
0: jaké
1: velmi.
0: Všechny možné tvary.
1: Dokonce doma mám spoustu plánů na různý draky od Číny přes Evropu a tak dále. A jsou tam i ředitelný draky dokonce, takže dá se toho vyrobit opravdu spousta.
0: Takže přátelé, jestli jste rádi pouštěli draky nebo pouštíte se svými dětmi a nebo vnoučaty, dejte nám vědět na naše sociální sítě. Dali jsme vám připomínku této podzimní zábavy také do příspěvku a budeme rádi, když nám napíšete nějaký komentář a třeba i vaši zkušenost s tím, jak vy stavíte draky nebo jak vám létají ti kupovaní. Pro dnešek se loučí Jirka, zítra v 6 ráno se na vás budu opět těšit a teď už s vámi bude Lukáš. Ahoj.

0: Human League, chviličku před 11. hodinou, krásné čtvrteční dopoledne, tady je Signál Rádio. Za moment Madonna, Roxette nebo Otavan, to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte na pražském okruhu 24. kilometr ve směru k dálnici D1. Tady je nehoda osobního a nákladního vozidla. Neprůjezdný pravý jízdní pruh, projíždí se zatím ve snížené rychlosti. Dejte tady nohu z plynu a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký říjnový den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Vláda plánuje navýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín a Indie, o které mají české firmy velký zájem. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO chce o tom začátkem příštího roku jednat na Filipínách společně s ministrem práce Alešem Juchelkou. Dodejme, že podle údajů úřadu práce se počet zaměstnanců z Filipín v Česku za poslední dva roky více než zdvojnásobil. Česká národní banka uložila pojišťovně VZP pokutu 6 milionů korun za způsob, jakým spravovala povinné ručení. Po několik let peníze vybrané na povinném ručení nestačily na pokrytí škod klientů. Pekaři se i letos potýkají s rostoucími náklady. Trápí je vyšší ceny pohonných hmot, za které mají velké výdaje. Rostou ale i náklady na zaměstnance. Výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý k tomu říká.
2: My očekáváme obrovský mzdový šok od 1.1. v rámci zvýšení jako minimální mzdy. Protože jak jsem říkal, v tuto chvíli my máme poměrně velký procento zaměstnanců, který pracují na úrovni minimální mzdy nebo blízko minimální mzdy, že pro nás to znamená plošné zvýšení platu jako pro všechny.
1: Pekárny v Česku zaměstnává podle svazu více než 24 tisíc lidí. Na všech německých nádražích a stanicích společnosti Deutsche Bahn začal ode dneška platit zákaz konzumace alkoholu. Německá média však spekulují o vymahatelnosti zákazu.
0: Co se děje v regionu?
3: Dnes v Praze startuje už 14. ročník Signál festivalu. Ten zájemcům nabídne 21 instalací zahraničních i českých umělců, z toho 8 bude v placené části. Hlavním lákadlem bude videomapping na průčelí arcibiskupského semináře. Instalace jsou letos rozmístěny na dvou trasách. Jedna opět propojí lokality v centru Prahy, druhá letos poprvé povede městskou částí Dejvice. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Po zářijové premiéře na mistrovství světa v Berlíně si 19-letá pivotka Kateřina Kalná odbyla debut i v Evropské lize a na vítězství basketbalistek USK Praha v prvním kole nad Bourges 76-55 se podílela 5 body. Po zápase uvedla, že z povedeného večera měla skvělý zážitek.
4: Myslím si, že jsme to nakopli zpátky a že opravdu máme na čem stavět, určitě máme ještě na čem pracovat, ale myslím si, že začátek dobrý.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během dne čekáme oblačno až polojasno. Večer v Čechách místy i skoro jasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě maximálně 14. Na signálu 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
5: 11 hodin a 3 minuty, hezké dopoledne přeje Signál Rádio. Všechny akce přehledně na jednom místě teď nabízí nový web Západu Čech. Podrobnosti přidám za moment, s vámi Lukáš Frelich a na start Tiffany.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Big Mountain, teď s námi na Signál Rádiu. Jestli máte v plánu vyrazit na výlet do západních Čech, pak pro vás máme novinku. Karlovarský kraj totiž před několika dny spustil web Kam na západě a na něm přehledně najdete informace o akcích, které se v tomto regionu konají. Víc prozradí hejtmanka Andrea Pfeiffer-Ferklová.
1: Byl spuštěn nový webový kalendář, který se jmenuje kamnazapade.cz, který v podstatě nabídne úplně všem, to znamená, ať už jsou to rodiny s dětmi, ať jsou to sportovci nebo lidé, kteří mají zájem o kulturu, společenskou akci, na jednom místě najdou úplně vše. Je tam zapojen celý Karlovarský kraj, to znamená všechny destinační agentury, kulturní instituce, města a podobně, tak aby jsme na jedno místo vložili v podstatě veškeré informace a je možné si filtrovat podle toho, co vás zajímá a kam byste rádi zašli.
0: Takže při plánování výletu na západ Čech už není potřeba procházet desítky webových stránek různých institucí, ale kalendář akcí a zajímavostí je hezky na jednom portálu. Navíc je možné přes něj nakupovat i vstupenky.

0: Tight Fit a single, který nás pořád hodně baví. Včera jste mohli slyšet v našem vysílání velmi zajímavé povídání. Mluvilo se o knize, kterou mnozí z vás určitě četli. Lovci mamutů je historický román a nejznámější literární dílo Edvarda Storcha, které vyšlo poprvé už v roce 1918. Příběh je zasazen do starší doby kamenné na území našeho státu a hltali ho celé generace čtenářů. Po více než 100 letech se na toto téma trochu jinou optikou zaměřil současný spisovatel a vydal trilogii s názvem Země mamutů. Hostem Luboše Dvořáka včera byl její autor Pavel Radosta. A jestli vám tento rozhovor unikl z nějakého důvodu v našem vysílání, máme ho pro vás. Stačí zamířit do archivu na našem webu signalradio.cz a můžete si ho kdykoliv přehrát.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádia.

Za 4 minuty 11:45 s vámi Signál Radio, kde hrajeme to nejlepší z 80. let. Připravený je Tony Esposito, Queen nebo USA for Africa. Hezké dopoledne.

0: Za 3 minutky udeří pravé poledne a s vámi je stále Signál Radio. Za moment Bryan Adams, Rick James nebo skupina ABBA. Teď už nesmí chybět informace ze zpráv a taky z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Hned dvě komplikace vás čekají na Pražském okruhu. První je na 15,5 kilometru ve směru k dálnici D7. Tady stojí porouchané vozidlo na krajnici, buďte tady obezřetní. Další komplikaci potom čekejte ve stejném směru, to znamená Pražský okruh ve směru k dálnici D7, ale tentokrát 5. kilometr. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Nárazově se očekává zdržení, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné říjnové poledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. České radiokomunikace dnes dopoledne nechali odstřelit dva stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu, které byly téměř 50 let nejvyššími stavbami v Česku. Firma pro ně po ukončení vysílání nenašla další využití ani kupce schopného zajistit jejich opravu a bezpečný provoz. Policie pátrá po 43-letém Radku Galuškovi z Uhersko-Hradišťska, kterého podezírá z pokusu o vraždu. Podle policistů může být nebezpečný. Pohybovat se může v šedé Škodě Fabia. Policie varuje, aby se ho lidé nepokoušeli zadržet ani kontaktovat. Pokud ho uvidí, mají okamžitě volat linku 158. Po teplém a slunečném pátku se o víkendu v Česku zatáhne a zaprší. V sobotu teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů. V neděli se ochladí na 9, maximálně 14 stupňů Celsia. V noci se místy mohou objevit přízemní mrazíky, ale v pondělí se má znovu vyjasnit a teploty mírně stoupnou. Spojené státy navrhly evropským zemím, aby uvolnili část zmrazených ruských státních aktiv a převedli je do fondu pod dohledem Washingtonu. Údajně chtějí tímto krokem znovu nastartovat mírová jednání o Ukrajině. Tento návrh ale evropští zástupci odmítli. Připomeňme, že Západ zmrazil ruská aktiva po invazi na Ukrajinu v roce 2022.
0: Co se děje v regionu?
2: Desetidenní lhuty pro podání námitky na výsledek komunálních voleb využilo hnutí Jsme Praha 10 a podalo k soudu oficiální návrh na přepočet hlasů. Podle zápisu volební komise dostal Miroslav Křehlík ze strany Naše Praha 10 v jednom z volebních okrsků 165 hlasů. Je na 24. pozici. Další dva kandidáti hned u něj mají 15 a 16 hlasů. Právě to se hnutí Jsme Praha 10 nelíbí a bude se přepočítávat. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Po reprezentační přestávce pokračují evropské fotbalové poháry. Plzeň se v 9 večer v evropské lize utká venku s maďarským Ferencvárosem a chce napravit úvodní porážku. Sparta ve 16:45 doma přivítá norský Lillestrøm a usiluje o druhou výhru. Jablonec čeká v konferenční lize v 21 hodin náročný start na hřišti německého Freiburgu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. Teploty 13 až 18 stupňů Celsia na východě a severovýchodě 11, maximálně 14. Na signálu 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
3: Minutu popolední je s vámi Signál Rádio. Věděli jste, že existuje národní sbírka zlozvyků? Jaké jsou naše nejčastější, prozradím za chvíli a budeme taky hrát. Já jsem Lukáš Frelich a posílám Pet Shop Boys. Dobrou chuť k obědu.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Rick James a taky Signál Radio. Představte si, že po docela dlouhé nebo relativně dlouhé anketě se podařilo dát dohromady národní sbírku zlozvyků. Možná tady ten svůj taky najdete. Vezmu to od třetího místa, tam je psaní upomínek na toaletní papír, když jste na toaletě. Druhá příčka patří pojídání kuřete, včetně kostí. No a na prvním místě, tam si myslím, že opravdu většina z nás bude bojovat, nebo spíš jako se v tom najde, okusování nechtů a kůže kolem nechtů. Dělají to ve stejném poměru jak muži, tak ženy, akorát, že ženy se to snaží víc maskovat oproti mužům. Spousta dalších zlozvyků je popsaná v tomhle žebříčku, můžete zabrousit na internet a podívat se, třeba tam najdete nějaké další a další a další. Jako například třeba psaní docházky, když se chodí domů. Ano, i takové zlozvyky se u nás v České republice najdou. Doufám, že tohle není zrovna váš případ, že máte nějaké roztomilejší, a pokud ne, no tak jedině dobře, protože ten rozdíl mezi zlozvykem a špatným návykem je naprosto obrovský, totiž špatný návyk se dá lépe odbourat.

0: Scorpions a velká klasika z 80. let. Hra na kytaru v jeskyni se chystá v Moravském Krasu. O co přesně jde, prozradím za chvíli. Soul Sister, Mojo Talkin nebo Belinda Carlisle vám zkrátí čekání.
1: Magneťák, signál rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Ve čtvrtek odpoledne vám společnost dělá Signál Radio. Michal Pavlíček zahraje v jeskyni. Na zajímavý hudební zážitek zve kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, dnes se vypravíme do jeskyně, ale trošku netradičně. Kytara Michala Pavlíčka rozezní už tuto sobotu jeskyní Výpustek u Křtin v Moravském Krasu. Koncert začíná v 18 hodin. Je to jeden z nejvýraznějších českých kytaristů. Ten se svým triem nabídne průřez více než 40-letou kariérou i nové skladby. Návštěvníci se mohou těšit na syrový prostor jeskyně, charakteristický zvuk elektrických kytar a koncert, při kterém budou diváci interpretům doslova na blízku. Koncert je součástí projektu Cave Sounds, který přináší hudbu do mimořádného prostředí hluboko pod zemí. Vedle skladeb spojených s hudebníkovou dlouholetou tvorbou zazní také písně z letošního solového alba Na obzoru. Michala Pavlíčka máme samozřejmě spojeného s pražským výběrem, ale vystupoval také se skupinou Stromboli nebo s formací BSP s Otou Balážem a Kamilem Střihavkou. Spolupracoval i se Zuzanou Michnovou, Bárou Bazikovou, Monikou Načevou, Richardem Millerem či Davidem Kolerem. Letos také převzal zlatou cenu Osy za mimořádný přínos k české hudbě. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: MP tři minutky před 13. hodinou, tady je Signál Rádio a za moment třeba Aneka, Michael Jackson nebo Phil Collins. Hrajeme to nejlepší z osmdesátek. Teď už aktuální zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Posadejte na Praze 3 v ulici u Rajské zahrady, tady je nehoda osobního vozidla, projíždí se jedním pruhem ve zvýšené opatrnosti, nárazově se tu můžete zdržet. Šťastnou cestu.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný říjnový den stále přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Zlevňování pohonných hmot v Česku se zastavilo. Benzín Natural 95 za poslední týden zdražil o 57 haléřů, tedy na průměrných 45 korun a 83 haléřů za litr. Nafta zůstala na 47 korunách a 44 haléřích. Paliva jsou ale stále výrazně dražší než před rokem. Stát od začátku října znovu reguluje jejich ceny a snížil i spotřební daň na naftu. Nejlevnější benzín mají řidiči v Jihočeském kraji, nafta je nejlevnější v Pardubickém. A nejdražší jsou pohonné hmoty v Praze. Slovensko výrazně omezí komerční množení psů a koček. Výjimku budou mít především chovatelé registrovaných čistokrevných zvířat s průkazem původu. Návrh zákona dnes schválil slovenský parlament. Pokud ho podepíše prezident Peter Pellegrini, nová pravidla začnou platit příští rok. Miliardář Elon Musk vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k odchodu z funkce. Na sociální síti X napsal, že pokračuje masakr a je čas, aby Zelenský skončil. Přidal se tak k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který o víkendu také prohlásil, že by Ukrajina měla mít nového prezidenta.
0: Co se děje v regionu?
2: V Praze se ode dneška až do neděle koná další ročník Signál festivalu. Ten opět přiláká do ulice Metropole tisíce návštěvníků. Dopravní policie proto očekává zvýšený pohyb chodců především v centru města a v Dejvicích. S ohledem na dopravní komplikace proto magistrát žádá řidiče, aby omezili cesty automobily do zmíněných částí. Návštěvníkům se doporučuje využívat především hromadnou dopravu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejisté Toronto Maple Leafs nastoupí v NHL proti Buffalo Sabres. Zápas se hraje v noci na zítřek od 1 hodiny ráno našeho času v torontské aréně. Sledovat ho můžete živě na Prima Plus a stejně taky hokejisty Edmonton Oilers, kteří přivítají Utah Mehmet. Edmonton jde do utkání po 5 vítězstvích v řadě a daří se i Utahu, který vyhrál 5 ze svých prvních zápasů sezóny. Dodejme, že utkání začíná ve 3 hodiny ráno středoevropského času.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. Teploty 13 až 18 stupňů Celsia na východě a severovýchodě 11, maximálně 14. Na signálu 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio. Signál
3: Rádio. Chvilku po 13. je s vámi Signál Rádio. Hned na začátek malá řečnická otázka. Co myslíte, kam jsme během sezóny cestovali u nás nejvíce? Odpověď prozradím za chvíli. Lukáš Frelich s vámi a tady jsou, aha, hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Aneka a Little Lady.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu.
0: Turistická sezóna je téměř na svém konci, proto už se dá hodnotit, jak dopadla. Velkou radost z ní mají hlavně ve Zlínském kraji, zjistil ráno Jirka Svoboda.
2: Statistiky ukazují, že turisté utrácejí ve Zlínském kraji nejvíce v celém Česku. Domácí návštěvníci tady v průměru nechají 2,5 tisíce za den, což je skutečně nejvyšší částka na osobu a den ze všech krajů republiky. Do Zlínského kraje nás lákají především lázně Luhačovice, wellness procedury, dobrá gastronomie, ale také řada památek nebo možnosti aktivního odpočinku. Cestování se tak pro nás stává komplexním zážitkem, kde se spojuje kvalitní ubytování, jídlo a především zážitky. A to jsou položky, za které jsme ochotní si připlatit.
1: Vstávejte se Signál Rádiem.

0: Posloucháte Signál Radio. Už za moment si připomeneme hit, co jsme si nahrávali na pásku. Mohu malinko napovědět, pochází z roku 85 a zamíříme do Ameriky. Víc už neprozradím, ale rozhodně je na co se těšit. Erasure, Enya nebo Tears for Fears, to jsou další osmdesátky a budou hrát za chvíli.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
1: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80-kovém retro designu. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let. Náš magneťák je připraven, tak pojďme hudebně zavzpomínat.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Píseň z rakouského tanga upravená do angličtiny sahá až do roku 1929. Nicméně single zaznamenal svou největší slávu až na konci a začátku 80. let díky dvou cover verzím. O tu druhou se postaral americký rockový zpěvák a právě díky němu bylo o tomto hitu tenkrát slyšet i u nás v Československu. Tak si ho pojďme připomenout. David Lee Roth, Just a Gigolo.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Zpěvačka Cher, chviličku před 14. hodinou vám společnost dělá Signál Radio. Right Said Fred, Elton John a nebo třeba Queeni, to jsou další osmdesátky, co budou hrát za moment. Teď už nás čekají zprávy a informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze v Bubeneckém tunelu, tady je nehoda osobního vozidla a motocyklu. Krátce se tady můžete zdržet, nárazově se vytváří kolona, tak s tím počítejte a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký čtvrtek s datem 15. října, v kalendáři je Tereza a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Tresty za poškozování životního prostředí se mohou výrazně zvýšit. Vládní novelu trestního zákoníku, která počítá až s 10 lety vězení, podpořila v prvním čtení sněmovna. Zavádí také nové trestné činy, včetně takzvané ekocidy, tedy závažného ničení přírody. Za úmyslné těžké poškození životního prostředí má hrozit až 8 let vězení a v přitěžujících případech i 10. Poslanecká sněmovna schválila novou smlouvu o policejní spolupráci se Slovenskem. Ta má modernizovat dosavadní pravidla z roku 2004 a usnadnit společný postup policistů při přeshraničním pátrání, pronásledování podezřelých nebo v boji proti nelegální migraci. V naléhavých případech budou moci policisté zasahovat také na území sousedního státu. Premiér Andrej Babiš odmítá návrhy Evropské komise na nové zdroje příjmů unijního rozpočtu. Vadí mu hlavně to, že by do něj nově směřovala část výnosů ze spotřební daně na tabák, emisních povolenek a uhlíkového cla. O rozpočtu Evropské unie na roky 2028 až 2034 jednají unijní lídři právě v těchto dnech na summitu v Bruselu.
0: Co se děje v regionu?
2: Desetidenní lhuty pro podání námitky na výsledek komunálních voleb využilo hnutí Jsme Praha 10 a podalo k soudu oficiální návrh na přepočet hlasů. Podle zápisu volební komise dostal Miroslav Křehlík ze strany Naše Praha 10 v jednom z volebních okrsků 165 hlasů. Je na 24. pozici. Další dva kandidáti hned u něj mají 15 a 16 hlasů. Právě to se hnutí Jsme Praha 10 nelíbí a bude se přepočítávat. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Střelec Jiří Přívratský získal na světovém poháru v Káhiře další medaili. Třípolohové malorážce skončil třetí a Filip Nepejchal čtvrtý. A fotbalisté Interu Milán se budou muset obejít bez zraněného kapitána Martinéze. Klub informoval, že má zánět v zadním svalu levého stehna. Podle médií bude argentinský reprezentant mimo hru až do listopadové reprezentační přestávky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. Teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě 11, maximálně 14. Na signálu 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
3: 4 minuty po 14. hodině, hezké čtvrteční odpoledne ze studia Signál Rádia. Datum 15.10. bylo bohaté na události ve světě hudby a týká se i legendární kapely U2. Víc prozradím už za chvíli, s vámi Lukáš Frelich a teď i Dusty Springfield.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Elton John a taky Signál Rádio. Za moment si vezme slovo kolega Lukáš Bláha, protože ten prověřil, co se 15. října událo v hudební historii.
1: Signály hudební minulosti.
2: Rozjíždíme je 15. den měsíce října v roce 1995. To byly Paul McCartney a jeho choť Linda hvězdnými hosty Simpsonových, kde pomáhají Líze stát se vegetariánkou. Zároveň divákům prozradili, že když si pustí nahrávku Maybe I'm Amazed pospátku, uslyší recept na čočkovou polévku. Legendární Brouk si účinkování v seriálu podmínil tím, že Lízino rozhodnutí vynechat z jídelníčku maso bude trvalou změnou postavy, s čímž producenti souhlasili.

0: is a blue.
1: Krásným dnem byl pro skupinu U2 ten 15. říjnový roku 2000. Díky chytlavé písni Beautiful Days alba All That You Can't Leave Behind se povedlo irské čtveřici po čtvrté dobít zlato britského singlového žebříčku.

A ve Spojeném království zůstaneme i na závěr. Po dlouhých 16 letech se před 5 roky vrátil Elton John na samý vrchol domovské ostrovní hitparády. Povedlo se mu to zásluhou skladby Cold Heart, do níž vokály přispěla jeho krajenka s albánskými kořeny, jedna z nejpopulárnějších zpěvaček současnosti, Dua Lipa. S měsíci mistrových starších pecek pak dalo dohromady australské remixerské duo Pnau.

0: Takhle zní signál rádio a CC Catch. Hrané, dokumentární i animované snímky z Německa nabídne Praha. Zůstaňte dál s námi a dozvíte se víc. Richard Marx, Roxette nebo George Michael se za chvíli postarají o dobrou náladu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Za 2 minuty, 3:15 je s vámi Signál Rádio. V Praze dnes startuje už 20. ročník festivalu německy mluvených filmů Das Film Fest. Pozvánku přidává Honza Navrátil.
1: Hezký den, 20. Das Film Fest opět nabídne hrané, dokumentární a také animované snímky z Německa, Rakouska a ze Švýcarska. Letos jich budou rovné 30. Od legendy o pražském Golemovi nás festival přes východní Berlín pod dohledem bezpečnostní služby Stasi zavede až k naléhavým příběhům současnosti. Program nabídne oceňované novinky, pozoruhodné debuty doplní nekonvenční komedie, strhující trilery i velké návraty na filmové plátno. Hned několik snímků bude uvedeno v české distribuční premiéře nebo předpremiéře. A pozor, důvodem, proč navštívit další ročník Das Film Festu, je skutečnost, že většina filmů se do běžné české kinodistribuce vůbec nedostane. Das Film Fest hostí pražská kina Lucerna a Světozor do 20. října. Pak se německy mluvící bijáky stěhují do Brna, do Olomouce a také do Ústí nad Labem. Hezký filmový zážitek přeje Honza Navrátil.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Hity osmdesátek. I could stay awake just to hear.

0: Kapela Aerosmith chviličku před 15. Tady je Signál Rádio a za moment třeba Bengals, Saragoza Band nebo kapela YouTube. Prostě to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 3, křižovatka ulic Hartigova a na Jarově. Tady blokuje dopravu nehoda dvou osobních vozidel. Další komplikace vás čeká na Praze 9, ulice Kbelská. Tady je nehoda ve směru na Hloubětín před sjezdem do ulice Novopatská. Osobní a nákladní vozidlo tady blokují dopravu. I tady se zdržíte, tak s tím počítejte a jděte opatrně.
1: Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je čtvrtek 15. října a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Sněmovna podpořila novelu, která má zpřesnit ochranu obchodního tajemství. Nově rozlišuje jeho neoprávněné získání, zpřístupnění a využití. Firmy se budou moci domáhat náhrady škody a soudy budou muset lépe chránit citlivé informace během řízení. Návrh vychází z evropské směrnice a teď zamíří do dalšího projednávání. Český premiér Andrej Babiš dnes v Bruselu opět zopakoval, že v souvislosti se společností Agrofert není ve střetu zájmů. Protikorupční organizace včera zveřejnila obsah dopisu, který obdržela od Evropské komise. Podle něj Evropská komise dospěla k závěru, že situace kolem premiéra představuje střet zájmů ve smyslu unijního finančního nařízení a že opatření přijatá k jeho řešení nejsou dostatečná. Premiér při příchodu na dnešní summit EU řekl:
2: "Nemluví o tom nikdo, mluví jenom vy, české média, žádný střet zájmu nemám, už jsem to řekl stokrát, je to nesmysl."
1: Policie pátrá po 48-letém muži z Ostravy Vítkovic, který je pohřešovaný od 6. října. Z domova odešel kolem 2:30 ráno. Muž trpí demencí a má závažné poruchy paměti a orientace. Po teplém a slunečném pátku se o víkendu v Česku zatáhne a zaprší. V sobotu teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů Celsia. V neděli se ochladí na 9, maximálně 14 stupňů. Pouze na jihu Moravy může být i 16. V noci se místy mohou objevit i přízemní mrazíky. A v pondělí se má znovu vyjasnit a teploty opět mírně stoupnou.
0: Co se děje v regionu?
3: Příští týden plánuje lídr pražského hnutí STAN Petr Hlaváček představit podobu dojednávané pražské koalice. Následovat budou podrobnější jednání s vybranými partnery. Zopakujme, že komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu, které má 65 členů. Druhé skončilo Spolu rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů, čtvrté ANO 11. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Na zimní univerziádu do Číny nepojedou čeští sportovci v odvětvích, jejichž mezinárodní federace zakazují start Rusů a Bělorusů. Na akci, kterou organizuje Mezinárodní federace univerzitního sportu FISU, totiž sportovci z Ruska a Běloruska jako neutrální závodit budou. Ve sportech, kde je rozpor mezi postojem FISU a Světové federace, se Česká asociace univerzitního sportu rozhodla české reprezentanty nenominovat. Upozornil na to Sport.cz.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Noc bude skoro jasná až polojasná, jenom na Moravě a ve Slezsku i oblačná. Ojediněle se k ránu objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty 6 až 1 stupeň Celsia, místy i přízemní mrazíky. A zítra během dne polojasno až skoro jasno, jenom k večeru čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti. A teploměr zítra ukáže 14 až 19 stupňů Celsia. Na signálu opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Signál Rádio. 15 hodin a 3 minuty posloucháte Signál Rádio. Zajímavá studie na téma dětí, mobily a tablety je na světě. Seznámím vás s ní za chvíli. Na start Laura Brenigan, s vámi stále Lukáš Frelich. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Bengals teď s námi na Signál rádiu. Znáte to, děcka, doma mobil nebo tablet neustále v ruce a ven se jim mezi kamarády moc nechce. Není to ojedinělý případ, tenhle fenomén se teď objevuje napříč celým světem. Proto vznikla docela zajímavá studie, která se zúčastnilo na 50 dětí od 8 do 17 let. Celá pointa byla v tom, že jim tyto moderní technologie, jako je mobil nebo tablet, počítače, byly odebrány na několik hodin a celá skupina těchhle z těch dětí zůstala pohromadě. Ve finále vedlo to k tomu, že se mezi sebou začali více bavit, dokonce i když se navzájem neznali, sdíleli své zážitky a navazovali vztahy. Takže je prokázáno, že co se týče digitálních technologií, ve škole je to třeba dobrý, ale všeho moc škodí, takže všeho s mírou a klidně, jestli chcete udělat takový jako malej domácí pokus, zkuste třeba dětem navrhnout, že se jeden večer navečeříte bez mobilů a uvidíte, jak to bude vypadat u stolu.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.

0: Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin za 5 minut 3/4 na 4. Posloucháte Signál Radio. Se mnou ve studiu Terka Veselá. Ahoj. Já bych tě mohl pustit ke slovu.
2: Děkuju. Ahoj.
1: Dáváš přednost jakoby dortíkům, anebo třeba pečeným koláčkům a buchtám a tak?
2: Hele, záleží jakým dortíkům, ale když je to třeba mrkvový, tak ten mám hodně ráda. Nebo medovník, spíš takový jako sytější. Ale potom mám ráda zase bábovky, nebo takový ty banana bready a tak.
1: Chápu. Máš třeba nějaký oblíbený pekařství, do kterého pravidelně chodíš?
2: Jo, to asi nemám.
1: Ne?
2: Vždycky tak nějak jako, co je na, jako po cestě, na co narazím.
1: Jo. No každopádně zítra budeme přát, protože na zítřek připadá Světový den pekařů a cukrářů.
2: Hezky.
1: Že jo, hej.
2: No tak to se někam zajdu.
1: Já jsem taky chtěl říct, že bych mohl po cestě do studia zítra to vzít přes nějakou klasickou dobrou pekárnu, popřát tam, ochutnat místní dobroty. Tak až pojedete zítra do práce, nezapomeňte podpořit vašeho oblíbeného pekaře nebo cukráře.
2: To zní jako plán.
1: Já se pro dnešek loučím, mějte se krásně, budu se na vás těšit zítra zase tady na Signál Rádiu v 11 hodin dopoledne.

0: Soft Cell uzavírá 15. hodinu na Signál Rádio, kde si hrajeme to nejlepší z 80. A hrát si tak budeme samozřejmě i po celé, kdy už čekají hity od Ray Parkera Juniora, Whitney Houston nebo Kaomi. Předtím ale doprava a zprávy od Lucky Sinkové.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor si momentálně dejte na Praze 8 v ulici Čimická, kde se řeší nehoda nákladního a osobního vozidla. A to potom i na Pražském okruhu na pomezí Proseku ve směru na Černý most. Pohodové cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Dnešní odpoledne trávíte se Signál Rádiem. Zprávy pro vás má Lucie Sinková. Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího víceletého rozpočtu EU jsou pro Česko naprosto nepřijatelné, uvedl dnes před začátkem summitu EU premiér Andrej Babiš. Předsedovi české vlády zejména vadí, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla by nově směřovala právě do rozpočtu Evropské unie.
2: Je vůbec otázka, my sice budeme mít při Evropské rady do Vánoc, jestli dojde k nějaké dohodě, protože ty názorové jako rozdíly jsou obrovské.
1: Návrh nového sedmiletého rozpočtu EU bude jedním z hlavních témat summitu EU, který dnes začal v Bruselu. Bodamské jezero na hranicích Německa, Švýcarska a Rakouska má rekordně nízkou hladinu pro tuto část roku. U Kostnice je téměř o metr pod dlouhodobým průměrem a některé lodě uvízly na bahnitém dně. Za sucho může nedostatek sněhu v Alpách, málo deště a vysoký výpar během léta. K obnovení hladiny by byl potřeba velmi deštivý podzim a zima. Spojené státy zvažují použití takzvané matky všech bomb při případných dalších útocích na Írán. Největší nejaderná bomba v americkém arzenálu by mohla zasáhnout íránskou energetickou infrastrukturu nebo jaderná zařízení. Podle amerických zdrojů ale panují pochybnosti, zda dokáže zničit hluboko pod zemí opevněné cíle. Její nasazení by znamenalo výrazné vyhrocení konfliktu.
0: Co se děje v regionu?
3: Hlavní město zahájí v pátek 23. října rozsáhlou výměnu povrchu vozovky na komunikaci Cínovecká v jízdním pásu ve směru do centra. Práce v úseku od Mratínského potoka po Rochlickou ulici v délce 4,5 kilometru potrvají do 10. prosince. Dopravní omezení jsou koordinována s právě probíhající třetí etapou rekonstrukce ramp z Kbelské ulice. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Po reprezentační přestávce pokračují evropské fotbalové poháry. Plzeň se v 9 večer v evropské lize utká venku s maďarským Ferencvárosem a chce napravit úvodní porážku. Sparta ve 6:45 doma přivítá norský Lillestrøm a usiluje o druhou výhru. Jablonec čeká v konferenční lize v 21 hodin náročný start na hřišti německého Freiburgu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Noc bude skoro jasná až polojasná jenom na Moravě a ve Slezsku i oblačná. Ojediněle se k ránu objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty 6 až 1 stupeň Celsia, místy i přízemní mrazíky. A zítra během dne polojasno až skoro jasno, jenom k večeru čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti. A teploměr zítra ukáže 14 až 19 stupňů Celsia. Na Signál Rádio 80 a Terka Veselá.
0: Signál Rádio.
4: Krásné odpoledne všem. Na Signál Rádio jsme se překlenuli do další hodiny 80. Už tady na vás čekají Krotitelé duchu, Whitney Houston nebo R.E.M. Ale kromě skvělé hudby, taky na vás čeká pozvánka na Týden sklářů, který vypukne už tento víkend. Tak se na to počkejte a do té doby užívejte odpoledne s naší muzikou.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: EM a parádní hit Losing My Religion, to vám hrál Signal Radio. Už o tomto víkendu začne v Libereckém kraji Týden sklářů. Druhý ročník této akce nabídne ukázky výroby, prohlídky skláren nebo ateliéru. Na některých místech si budou moci návštěvníci vyzkoušet i některé tradiční sklářské techniky. Celkem se zapojí 70 sklářských a bižuterních firem. Podle organizátorky Milady Valečkové letos několik účastníků přibylo.
1: Když se přihlásili vlastně téměř všichni, kteří byli v loni, tak předpokládám, že byli spokojení a k tomu někteří noví. Naším cílem by bylo třeba zkusit na příští rok se dohodnout v té mezinárodní skupině pro UNESCO, jestli by se nepřidali i ty další země, abychom třeba ve stejném termínu dělali vlastně nějakou podobnou akci na podporu ruční výroby skla v rámci všech těch 6 zemí, případně i těch, které mají zájem ještě se do toho zápisu rozšířit.
0: Tématem letošního ročníku je připomínka zápisu ruční výroby skla na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Týden sklářů bude probíhat v Libereckém kraji až do neděle 25. října, tak pokud máte čas, určitě vyrazte.

0: Signál Rádio vám hraje opravdu to nejlepší z let minulých. Stejně tak se ale snažíme být aktuální, takže pro vás každý týden připravujeme rozhovory se zajímavými osobnostmi. A dneska dopoledne jste tak mohli slyšet rozhovor se spisovatelem Pavlem Radostou. V něm se mluvilo především, jak jinak než, o knihách, a to například o knize Lovci mamutů. Tu možná mnozí dobře znáte, je to nejznámější dílo Eduarda Štorcha, které vyšlo poprvé v roce 1918. Příběh je zasazen do starší doby kamenné na území našeho státu a hltali ho celé generace čtenářů. Po více než 100 letech se na toto téma ale trochu jinou optikou zaměřil právě Pavel Radosta a vydal trilogii s názvem Země mamutů. No a jelikož my pro vás už rozhovor máme na našem webu v archivu, tak pokud vás tohle téma oslovilo, třeba už právě teď si můžete jít rozhovor poslechnout. Tak si nás najděte na www.signalradio.cz.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

Ve 3:45 ladíte Signál Rádio, kde nás už v celou čekají další čerstvé aktuality s Luckou Sinkovou, tak ty si určitě nenechte ujít. Ale do té doby buďte nadále na vlnách našich osmdesátek, a to tentokrát od Neny, kapely Marillion nebo Roda Stewarta.

0: Rod Stewart nám chvíli před 5. hodinou stihl zaspívat hit Do You Think I'm Sexy? V téhle skvělé atmosféře se teď společně koukneme na silnice a předáme slovo Lucce Sinkové, ale potom už budeme pokračovat v 80-kové jízdě s Gazebo, Boney M nebo Alphaville.
1: Signál Rádio Doprava.
0: V této hodině zůstaneme na pražských silnicích se zdržením. Pravděpodobně počítejte na Praze 10 v ulici Černokostelecká, kde se srazily 2 osobáky ve směru na Štěrboholy. A to přibližně na pomezí tramvajové zastávky Černokostelecká. A 2 osobní auta se pak srazila i na Praze 9 v ulici Čuprova. Takže i tady je možné, že naberete lehké zpoždění. Mějte šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný říjnový den přeje Lucie Sinková. Soud znovu odmítl dohody o vině a trestu s podnikatelem Pavlem Dovhomiljou a bývalým náměstkem VZP Tomášem Knížkem v kauze úplatku při zakázce pojišťovny. Případ podruhé vrátil k došetření. Podle soudce je nutné znovu prověřit, zda muži dostatečně a upřímně spolupracovali s policií. Oba i státní zástupce Adam Borgula proti rozhodnutí podali stížnost. V kauze čelí obžalobě z podplácení také bývalý poslanec ODS Marek Schneider. Ten vinu odmítá. Jak už jsme vás dnes informovali, České radiokomunikace dopoledne nechali odstřelit 2355 metrů vysoké stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu, které byly téměř 50 let nejvyššími stavbami v Česku. Obě konstrukce byly odstřeleny současně, protože se jejich kotevní lana vzájemně křížila. Pokračuje střelmistr Petr Mikula.
2: Bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo. Dělá se to tak, že se lana jsou ve třech směrech a v tom jednom směru se ty lana přestřelí a jedno lano se ponechalo, aby táhlo ten stožár k zemi a on se proto takhle skládal jako skládací metr.
1: Lídři Evropské unie chtějí při zítřejším jednání v Bruselu požádat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zmírnil kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obávají se totiž dalšího zhoršení vztahu mezi Washingtonem a Kyjevem.
0: Co se děje v regionu?
3: Výsledky voleb na Kladně skončí u soudu. Uskupení Kladeňáci si stěžuje na to, že zatímco ve všech okrscích získalo dvojciferný výsledek, tak v jednom pouze necelá 3%. Podle lídrině uskupení Anny Gamanové se jedná nepochybně o chybu. Na skládání kladenské koalice to vliv mít nebude. Jde prý o symboliku a hlavně také o připomenutí, že je nutné ctít pravidla. Honza Navrátil, Kladno.
0: Sport.
1: Hokejisté Toronto Maple Leafs nastoupí v NHL proti Buffalo Sabres. Zápas se hraje v noci na zítřek od 1 hodiny ráno našeho času v torontské aréně. Sledovat ho můžete živě na Prima Plus a stejně taky hokejisty Edmontonu Oilers, kteří přivítají Utah Mehmet. Edmonton jde do utkání po 5 vítězstvích v řadě a daří se i Utahu, který vyhrál 5 ze svých prvních zápasů sezóny. Dodejme, že utkání začíná ve 3 hodiny ráno středoevropského času.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Noc bude skoro jasná až polojasná jenom na Moravě a ve Slezsku i oblačná. Ojediněle se k ránu objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty 6 až 1 stupeň Celsia, místy i přízemní mrazíky. A zítra během dne polojasno až skoro jasno, jenom k večeru čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti. A teploměr zítra ukáže 14 až 19 stupňů Celsia. Na Signál Rádio 80 a Terka Veselá.
0: Signál Rádio.
4: Krásné čtvrteční odpoledne. Já vás vítám v 17. hodině na Signál Rádio, kde se na vás těší další osmdesátkoví interpreti. Zazní Gazebo, Boney M. nebo třeba Alphaville. Podzim je v plných barvách, na mnoha místech dominuje především oranžová, například v obchodech, tam se na nás smějou dýně hned u vchodu. No a pokud si je rádi přihodíte do košíku a doma z nich vaříte nebo pečete, pojďme si už za chvíli připomenout, proč bychom neměli vyhazovat jejich semínka. Nejdřív ale hudba, pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Ladíte vlny Signál Rádia, které nás dostaly až do půlky října. A jelikož je to přesně to období, kdy jsou všude kolem nás dýně, ať už v obchodech, na zahradách nebo různých výstavách a podzimních akcích, pojďme si říct, na co není radno zapomínat. Samozřejmě jde o semínka, která se uvnitř dýní skrývají, protože ta spousta z nás vyhazujeme a je to škoda. Právě semínka jsou totiž takovým pokladem samotné dýně, protože jsou plné bílkovin, vlákniny, hořčíku, zinku a dokonce i omega-3 mastných kyselin. Pomáhají tělu chránit se před záněty, podporují zdraví srdce, kostí, imunitu a dokonce i spánek díky látce tryptofan. Ať už si je tedy dáte syrové, sušené, hodíte je na pánev a trochu je opražíte, osolíte, nebo si je dáte třeba se skořicí či máslem, je to skvělá svačinka nebo přísada do polévky a salátu. Takže až budete z dýní vařit, péct nebo je třeba dlabat na konci měsíce na Halloweena, vzpomeňte si, že dýňová semínka do koše rozhodně nepatří.

0: Skoro v půl šesté si dopřáváte osmdesátky, které vám hraje Signal Radio. Ale kromě hudby pro vás často máme i lákavé soutěže. A tento týden samozřejmě není výjimkou.
1: Na Signal Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
1: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v osmdesátkovém retro designu. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno

0: INXS rozhodně nesmí chybět v 80kové krasojízdě na Signál Rádio, ale to ani náš studiový magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dneska si v magneťáku přehrajeme hit od pravého rytíře a hlavně včerejšího narozeninového oslava.

0: Královská kapela nás doprovodila k 18. hodině. Dneska naposledy v éteru Signál rádia zazní zprávy od Lucky Sinkové a náš společný pohled na silnice. 6. hodinu potom otevřou 80ky od OMD, Bruce Springsteena nebo kapely Cool and the Gang.
1: Signál rádio doprava.
0: V poslední dopravě zamíříme na D10, kde si dejte pozor na nehodu osobního a nákladního vozidla na 25. kilometru ve směru na Turnov. Je možné, že se tady bude tvořit lehké zdržení, tak s tím případně počítejte. Ale jinak na sebe buďte za volanty hlavně opatrní a mějte příjemné cesty po zbytek dne.
1: Pravidelné rubriky Signál rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou, Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký říjnový podvečer přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Stát prodal občanům další státní dluhopisy za 4,75 miliardy korun. Lidé si je pořizují jako způsob zhodnocení úspor a zároveň tím půjčují peníze státu. Ministerstvo financí obnovilo program Dluhopis republiky letos na jaře a kvůli velkému zájmu plánuje další nabídku před Vánoci. Výnosy z některých typů dluhopisů jsou osvobozené od daně. Nevýhodou ale může být omezený přístup k penězům po dobu investice. Ceny pohonných hmot v Česku znovu rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě a problémům s dodávkami ropy. Zlevňování po zavedení státní regulace se zastavilo. Benzin Natural 95 za poslední týden zdražil o 57 haléřů, tedy na průměrných 45 korun a 83 haléřů za litr. Nafta zůstala na 47 korunách a 44 haléřích. Dodejme, že ruská nafta v návaznosti na dohodu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem začala proudit na světové trhy. Podle agentury Reuters to dnes řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Západní Evropu čeká prudké ochlazení. Po nezvykle teplém počasí, kdy v Portugalsku a Španělsku teploty překročily 35 stupňů, dorazí zítra studená fronta. Ve Francii mohou teploty během jediného dne klesnout až o 15 stupňů, z letních 25 na pouhých 10. Výrazně se ochladí i v dalších částech západní Evropy. V Česku bude změna mírnější.
0: Co se děje v regionu?
2: Dnes v Praze startuje už 14. ročník Signál festivalu. Ten zájemcům nabídne 21 instalací zahraničních i českých umělců, z toho 8 bude v placené části. Hlavním lákadlem bude videomapping na průčelí arcibiskupského semináře. Instalace jsou letos rozmístěny na dvou trasách. Jedna opět propojí lokality v centru Prahy, druhá letos poprvé povede městskou částí Dejvice. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Mužská tenisová asociace ATP chce od roku 2028 zvýšit roční odměny hráčům na 350 milionů dolarů, tedy zhruba na 7,25 miliardy korun. Počítá i se změnou turnajového kalendáře a bodování světového žebříčku. Na bonusy má nově jít 50 milionů dolarů. Dalších 25 milionů si rozdělí 250 nejlepších hráčů a 30 milionů ročně zamíří na jejich penzijní zabezpečení.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Noc bude skoro jasná až polojasná jenom na Moravě a ve Slezsku i oblačná. Ojediněle se k ránu objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty 6 až 1 stupeň Celsia, místy i přízemní mrazíky. A zítra během dne polojasno až skoro jasno, jenom k večeru čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti. A teploměr zítra ukáže 14 až 19 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu dnešní oslavenkyně Terka Veselá.
0: Signál Rádio.
3: Luci, děkujeme za dnešní zprávy a já děkuju i za přání. Rovnou ho teda rozešlu dál, takže pokud poslouchají nějaké Teresky, tak přeju všechno nejlepší k svátku. Každopádně datum 15. října sebou přináší i spoustu dalšího a o tom vás už za chvíli přesvědčí kolega Jirka Svoboda v jeho rubrice Signály z minulosti. Předtím ale nabídnu OMD, Mariah Carey a Bruce Springsteena. Hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: čtvrtečním večerem vás provázel Bruce Springsteen. Už za chvilku mikrofon převezme kapela Kool & The Gang, ale teď se slova ještě chopí kolega Jirka Svoboda.
1: Ladíte Signál Rádio, je 15. října. V roce 1998 to byl den, kdy v Paříži otevřeli první plně automatizovanou linku metra. Už roztáčím kola stroje času, abychom si mohli připomenout i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2007 předala společnost Airbus první exemplář největšího dopravního letadla na světě Airbus A380 zákazníkovi. V roce 1985 raketoplán Columbia vynesl laborator Space Lab na oběžnou dráhu kolem Země. V roce 1875 začaly vlaky jezdit na nádraží Praha-Těšnov. Bylo to nejkrásnější nádraží ve střední Evropě. Zbouráno bylo v 80. letech minulého století. V roce 1846 byl obchod s kořálkou ve Velkém na Moravě prohlášen za svobodné a každému dovolené zaměstnání. A v tento den v roce 1520 nechal anglický král Henry VIII. Postavit první bowlingovou dráhu.

0: Pět minut před 6:30 zavezete na pohodových vlnách Signál Rádia, které už co nevidět přinesou další várku a v té nebudou chybět The Stranglers, Deep Blue Something nebo Sandra. Tak nás laďte i nadále.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádia.

0: Na večerním Signál rádiu nechyběla Sandra a hit Little Girl, ale teď už pro vás má kolega Luboš Dvořák dálniční a silniční postřehy.
1: Včera jsem zažil dálnici D11 na vlastní volant. Z každodenně ucpaného pražského okruhu kamiony v obou směrech byl nájezd směrem na Hradec Králové balzám na nervy. Výstavba nového mostu u Jiren nijak dopravu neomezuje. Horší je to až před Sadskou u Nymburka. Situace je aktuálně komplikovaná. Mezi Prahou a Poděbrady je 5 exitů, z nich 4 jsou buď zavřené, nebo průjezdné jen omezeně. Navíc na několika místech u dálnice na souběžné silnici bez poplatku dělají opravy ještě silničáři. Situace se má zlepšit kolem 20. října. I když se stát snaží s krajem stavby koordinovat, občas se to nepovede. Úsek, který se teď opravuje mezi 25. a 40. kilometrem z Poděbrad na Sadskou, byl v tak špatném stavu, že se stavbaři do něj potřebovali pustit ještě před zimou. Je pravda, že kolem poledne jsem kritický úsek projel v pohodě, ale v dopravních špičkách je to prý o nervy. Klidnou jízdu přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: 7 hodina je tu, já vám přeju krásný večer ze studia Signál Rádia. Jsme v půlce října, která je posledních pár let spojená se světelným festivalem, který vždy rozsvítí Prahu. A jelikož už dnes se můžete do ulic naší metropole za touhle akcí vydat, tak si za chvilku řekneme, na co se letos na Signál Festivalu můžeme těšit a co je třeba nového. Předtím ale hudba z našich oblíbených osmdesátek, kterou vás provází Terka Veselá. A já už pouštím hit od Billa Medleyho a Jennifer Lawrence.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

francouzskou vypalovačku Ella Ella jsme si dali na Signál rádiu. A přestože to je pouhá shoda jmen, určitě nesmí chybět zmínka o oblíbeném pražském zpestření každého podzimu, Signál festivalu. Ten vypukl právě dnes večer, před chvílí v celou, a klasicky potrvá až do neděle. Jako vždy se můžeme těšit na spoustu světelných instalací, projekcí a nejrůznějších vizuálních efektů. Ale letos je velkou změnou nová trasa v Dejvicích, kde se ulice díky této akci rozsvítí poprvé. Díky tomu se ale zapojily i tamní univerzity, takže mezi monumentálními světelnými díly najdete i projekty studentů právě třeba z ČVUT nebo VŠHT. Spousta instalací je samozřejmě spoplatněná, ale i tomu se dá vyhnout, protože 13 z 21 instalací je přístupných zdarma. Za zmínku stojí třeba světelná instalace u Vltavy, která pomocí laseru a odrazu na vodní hladině vytváří iluzi nekonečného prostoru, nebo videomapping na staroměstské radnici inspirovaný myšlenkami Václava Havla. Určitě koukněte na internet na to, co vás zaujme a kam byste měli zrovna chuť zajít, ale v případě, že ještě máte plán na dnešní večer nebo na některý z dalších dnů, určitě doporučuji vyrazit právě na tuhle procházku Prahou trochu jinak. Moc si to případně užijte, ale teď už zase zpátky k muzice.

0: Na Signál Rádiu jsme si vytvořili opravdu pohodovou večerní atmosféru hitem Sign Your Name a už za okamžik budeme pokračovat s kapelou Ultravox, s Desiree nebo Philem Collinsem.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

To byl Phil Collins ve vašich reproduktorech. Jak jistě víte, u nás na Signál Rádiu pro vás týdně kromě hudby připravujeme i spoustu zajímavých rubrik a pořadů. A mezi ty neodmyslitelně patří pořad Miluju Prahu s Davidem Černým. Pokud patří i mezi vaše oblíbené, možná vás nadchne, že David má na světě novou knihu, která se jmenuje Moje tajemství Prahy. Je v ní 30 nových příběhů, které čekají na přečtení. Těšit se můžete například na pražského ledňáčka, starou poštu v Běchovicích nebo Bezhlavého rytíře. A v případě, že už jste nějakou z Davidových knih četli, tak se David sám svěřil, že prý právě tahle knížka by měla být už o něco osobnější. V případě, že vás tahle novina nadchla a knihu byste si chtěli objednat a obdržet ji dokonce s autorovým podpisem, najděte si nás na www.signalradio.cz, běžte do sekce Aktualit, klikněte na článek o nové knize a odkazem se dostaňte až do samotného e-shopu. Hezké nakupování a teď už dokonce za doprovodu, aby...

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Pohodový večer všem ze studia Signál Rádia vás zdraví Terka Veselá. Dostali jsme se do 20. hodiny, to se ponese v duchu dalších skvělých osmdesátek, které tentokrát donese například Cyndi Lauper, Albano a Romina Power nebo Bryan Adams. A nebudou chybět samozřejmě ani signály hudební minulosti Lukáše Bláhy. Ať to všechno stíháme, pojďme na to a vy mějte ještě jednou pěkný večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byl nenahraditelný Bryan Adams, Féteru Signál Rádia. Ale teď už si od něj mikrofon převezme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Rozjíždíme je 15. den měsíce října v roce 1995. To byly Paul McCartney a jeho choť Linda hvězdnými hosty Simpsonových, kde pomáhají Líze stát se vegetariánkou. Zároveň divákům prozradili, že když si pustí nahrávku Maybe I'm Amazed pospátku, uslyší recept na čočkovou polévku. Legendární Brouk si účinkování v seriálu podmínil tím, že Lízino rozhodnutí vynechat z jídelníčku maso bude trvalou změnou postavy, s čímž producenti souhlasili.

Krásným dnem byl pro skupinu U2 ten 15. říjnový roku 2000. Díky chytlavé písni Beautiful Days alba All That You Can't Leave Behind se povedlo irské čtveřici po čtvrté dobít zlato britského singlového žebříčku.

A ve Spojeném království zůstaneme i na závěr. Po dlouhých 16 letech se před 5 roky vrátil Elton John na samý vrchol domovské ostrovní hitparády. Povedlo se mu to zásluhou skladby Cold Heart, do níž vokály přispěla jeho krajenka s albánskými kořeny, jedna z nejpopulárnějších zpěvaček současnosti, Dua Lipa. S měsíci mistrových starších pecek pak dalo dohromady australské remixerské duo Pnau.

0: Podzimními dny vás provází Signál Radio, kde pro vás máme ideální soutěž do nadcházejících večerů, protože výhrou je tentokrát poukaz na roční předplatné streamovací služby Prima Plus Premium, kde najdete nespočet filmů, seriálů, pořadů a sportovních přenosů. Takže věřím, že se určitě nemusíte bát, že by vás z nabídky nic neoslovilo. Předplatné není ale jedinou výhrou, protože k němu přihodíme i naše stylové rádiové tričko, ve kterém se budete moct rozhodně někde blízknout. A o výhru se soutěží už pouze zítra, takže určitě nás laďte hned ráno ve vysílání Jirky Svobody, kde si počkejte na výzvu, dovolejte se do studia a otestujte své znalosti v kvízové hře Ano nebo ne. Držíme palce a pro více informací koukněte na www.signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Freddie Mercury to rozjel ve večerní 80-kové jízdě na Signál rádiu. V té budou pokračovat i Donna Summer, Fancy nebo Roxette, ale předtím už se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeju vám tedy krásný zbytek večera a budu se těšit zase zítra od 16. Tak zatím naslyšenou.

Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
0: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80-kovém retro designu. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu. Posloucháte online
1: na signálradio.cz.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
1: Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají?
0: Nenechte se zmást.
1: Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků.
0: A právě ty vám každé všední ráno přinášíme.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio.